0: Hey papi, meet me in Europa.
1: Našli se prachy, hledal se majitel.
2: A majitel byl nalezen.
3: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
4: Nula.
3: Nula.

0: 5000 korun. Správné číslo 079 010. 0. To byl ten 5 litr, který ty gratuluj, získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude utraženo.
0: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Zdraví vás Lukin a přináším novinky z hitparády 107 Frička. Novinka číslo 1. Timmy Trumpet, Ale Farben, Chase the Feeling.

0: aktuální novinky, Zit parády 107. Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hit paráda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

Laguna Rock, Party Rock Anthem. Free Radio. Hudební

0: zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.

0: i 3D Expo.
1: MSV 2026.
0: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Freeradia.
1: Těšíme se na tebe.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
7: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Důležité upozornění. Děcka, umývejte si ruce, jinak chytnete žloutenku. Na tu sice neumřete, ale na infekčním nemají Wi-Fi a to nepřežijete.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
4: No má bejt.
3: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
4: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
3: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
4: Radši dopíjat ti to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
5: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás.

0: Pepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Free Radio. Free Radio.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: šrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
1: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Miminí divadlo Lesní fantazie a nabízí divadlo Radost v 16.30. Autoteátro Problémoví spolužáci nabízí divadlo Dip klubu Leitnerova v 16 a v 17 hodin.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Za námi Alef Arben, Please Tell Rosie. Dobré ráno, 6.54. Krásné ránko všem na 107 FM. Středa, polovina týdne s datem 7. října. A s vámi opět Roman. Až do 12. Pojďme to odstartovat, jdem, za chvilku budeme gratulovat, koukneme na kalendárium, ale do té doby musíme prozradit taky muziku, na kterou se můžete těšit. Aztek a DJ Koko. Nejnovější hity Shakira, Zoo. A hrát bude taky SMS a Just.

0: Tohle byla Shakira, pojďme gratulovat. Kdo pak dneska slaví svátek Justýny? Ano, pokud nějakou Justýnu znáte, popřejte. 1711, těch najdeme celkem v republice, v Brně kolem 50, tak všechno nej. Justýnám posíláme velký pozdrav.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
0: Tak se jdeme podívat na dnešní den, 7. říjen. Tak jdem na to, co zajímavého se událo. Například v roce 1900 byl v tento den poprvé použit název orientační běh. Roku 1913 Henry Ford zavedl výrobní linku. Roku 1922 vznikla první vláda Antonína Švehly. A roku 1923 se konalo první mistrovství Československa žen v lehké atletice. Ještě mrkneme do roku 1971. Federální shromáždění schválilo zákon o 5letém plánu. A roku 1992 v Brně vzniklo satirické divadlo Večerní Brno. A mrkneme i do roku 2003. Kalifornský guvernér Gray Davis odstoupil a vystřídal ho na svém postu Arnold Schwarzenegger. Narozky slaví herec a dabér Zdeněk Hruška, Viktor Dvořák, herec, americká zpěvačka R&B Toni Braxton, anebo americký herec a spisovatel Simon Cowell. Gratulujeme. Aztek, za chvilku Rio, bude to taky Verona, anebo SMS slibovaný jako zpátečka.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: see where it go.
1: Yeah, baby.
2: Woo! Free Radio. Free Radio.

0: Centrum dopravního výzkumu vytvořilo videopodcast, který se věnuje dopravním nehodám. Představuje skutečné příběhy lidí, které doplňují komentáře odborníků z nejrůznějších oblastí, od lékařství přes právo či fyziku po bezpečnost. Má fungovat jako prevence dopravních nehod. Se státními poctami se včera Slovensko rozloučilo s učitelkou, která před týdnem nepřežila útok nožem na základní škole. Smutečního obřadu se zúčastnili nejen příbuzní, ale také kolegové, ministři, generální prokurátor a věnec přinesli členové čestné stráže slovenského prezidenta. Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým nadále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou. Vlastní gól dal Vladimír Coufal a poté dvakrát skóroval anglický rekordman kapitán Harry Kane.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
2: Tak, 7.31 se jdeme podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Pozor si dávejte na Brněnsku mezi Chudčicemi a Moravskými Kněžnicemi. Tady se srazily dvě osobní auta se srnkou. Vozovka je průjezdná pouze Kyvadlově, tak na to dávejte pozor. Aktuálně se jedná o teď jeden jediný problém. Co se týče dalších problémů, tak ty jsou rozhodně s hustotou provozu související. Vidím mezi Rousínovem a Holubicemi drobná kolona na dálnici D1, dávejte na to pozor. U Holubic vás to zastaví, ta kolona sahá až k Podolí, takže pozor. Na D2 taky máme nahlášenou kolonu, která sahá skoro k Otmarovu. Je to přesně od, dá se říci, sedmý kilometr, tak tady vás to zastaví. Kolonu máme nahlášenou i na D52 od Syrovic, kdo jede ve směru na Brno, tak po sjezd na Rajhrad postojíte v kolonách. A ještě se jdeme podívat taky na D1, 178. kilometr. Tady máme nahlášenou taky kolonu, jedná se o pravý pruh. Kolonu máme i mezi Závistí a Lipůvkou, kdo jede aktuálně od Černé hory, tak se obrňte trpělivostí. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07.
3: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
1: Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
2: Jak to vidíme, meteorologové, teploty dneska ještě v celku příjemné, 22 až 24 stupňů Celzia, mělo by být slunečno. Ve čtvrtek zítra zataženo, teplota 21 až 23. V pátek už se má ochladit, teploty klesnou na 16 stupňů Celzia.
4: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz

0: Sunnového v Brně.
1: Přátelé, pozor, veliká změna. Když se měří nějaké teplotní rekordy, určitě všichni z vás slyšíte strážnice, strážnice, strážnice. Teď už je strážnicím konec. Ano, strážnice po 118 letech přišla o měřící stanici. Posunuli ji o 6 kilometrů. Je to tak? Ano. Pojďme se podívat, proč konec příběhu, který se psal 118 let. Strážnice na Hodonínsku kvůli obavám o přesnost měření přišla o svou meteorologickou stanici. Nové místo se ve městě nenašlo. Chtěli, aby to zůstalo ve strážnici, ale štafetu proto převzala 6 kilometrů vzdálená obec Radějov. Takže teď, pokud se zase budou měřit teploty, ať už rekordy nahoru, že jo, nejvyšší teploty nebo nejnižší teploty, tak se bude zmiňovat Radějov. A Český hydrometeorologický ústav přesunul kvůli obavám přesného měření, povětrnostních podmínek a tak dále a tak dále. Takže nová měřící stanice v Radějově. Metr Kim za chvilku Westlife a dáme taky Sex Appeal Voulez-vous. Dál už nebudu pokračovat, francouzsky neumím.
0: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
1: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
2: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
1: A kde to najdu?
2: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
1: A nemáš nějakou slevičku?
2: Zadej promokód RADIO na mood.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a 16 koňmi, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
6: No nekecej. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
8: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sjeďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Free Radio 107 FM.

0: dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.

0: Tak s námi na Free Radio Sex Appeal vůle vukuši a vůlek mua. Tak nějak. 7 hodin 55 a půl minuty.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: My se jdeme mrknout společně, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Pomoc chutná sladce. Brněnská charita pořádá každoroční sbírku Koláč pro hospic. Výtěžek sbírky podpoří brněnskou domácí zdravotní péči a paliativní pokoj v domově pokojného stáří na ulici Kamenná v Brně. Stánky s koláči najdete ve středu 7. října na Mendlově náměstí České, na hlavním nádraží u fakult VUT nebo v budově krajského úřadu na Žertinově náměstí. Přispět lze také po celý říjen online na www.kolacprohospic.cz. Zakousněte se s námi do pomoci. Děkujeme.
0: Galantis, 1, 2, 3, 4 jsou další hity. Rád bude taky Natasha Bedingfield, novinka dat. A nebo Sonic Youth Sky. A přátelé, slyšeli jsme o koláči pro hospic. Pokud máte v ruce jakýkoliv, ať už je to koláč, rohlík, chlebík, nějaká ta svačina, tak si rozhodně předtím, než se do ní zakousnete, nezapomeňte umýt ruce. Žloutenka dal sužuje Jižní Moravu. A na to se podíváme. Už za pár minutek v dalším vstupu. Skočte si umýt ruce. Zabere to pár minut. Alessandra, startujeme za chvilku, koukneme do Brna, ale ještě předtím omrkneme dopravu a počasí.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Dust. Natasha Bedingfield a její novinka na Free Radio. Máme skoro 8 minut po 8. Pojďme mrknout, jak to vypadá s dopravou.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: Pozor, přátelé, na čerstvou komplikace. Křižovatka Veslařská Knínická. Dávejte pozor, je tady porouchaný kamion. Počítejte se zdržením. Dále pak na dálnici D1 180 km ve směru na Brno. Je tady porouchaný kamion na krajnici. A na Brněnsku mezi Chutčicemi a Moravskými Knínicemi tady je havárka. Dvě osobní vozidla se tady srazily se srnkou. Vozovka je průjezdná kivadlově. Na místě je policie České republiky, tak opatrně. Koukám, jak to vypadá v centru města Brna. Ještě kdo jede po D52, dávejte pozor. Zastaví vás to u Syrovic, takže 13. a půltý až 9. kilometr, tady máme nahlášenou kolonu. Rozšiřuje se nám, nebo prodlužuje se kolona na dálnici D2, teď aktuálně vás zastaví na 8. kilometru, tak opatrně. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, volejte, nebo použijte naši aplikaci. Zkuste ji. Na dva kliky pošlete hlasovku.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku aktuálně teplota na 12 stupních, máme tam zataženo. Odpoledne by mělo vylézt sluníčko a teploty by mohly vyšpát na 22 až 24 stupňů.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Ben Tiesto a Jackie Chan. 15 minut po 8 aktuálně, pojďme do Brna. Respektive pojďme na Jižní Moravu, přátelé. Stovky případů a 3 úmrtí. Ano, žloutenka dál sužuje Jižní Moravu. Jihomoravští hygienici evidují za září 34 případů žloutenky. Po zlepšení situace v srpnu, tak počet nově nakažených opět vzrostl, a to hlavně mezi dospělými. Vyplývá to z údajů, které zveřejnili krajští hygienici na webu. Ze 34 případů se 5 lidí nakazilo na dovolené ve státech Jižní Evropy. Od začátku roku na jihu Moravy v souvislosti s onemocněním na žloutenku i 3 lidé zemřeli, uvedli hygienici. Takže pokud máte teďka minutku, vstaňte, já to půjdu dělat hnedka v zápětí, jak domluvím. Umyvadilko, mýdlo a minutku, minutku a půl, pěkně důkladně omít ruce. Se vyvarujeme těmto případu. Galantis za chvilku, Sigala, bude tu i Sonic Youth Sky.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Sonic Youth Sky. 8 hodin 29 minut, čas na zprávy, vyrazíme za informacemi od Katky, která nám prozradí čerstvé bleskovky, za chvilku doprava a počasí.
1: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na okolí.

0: Zvala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí či z jiného místa v Česku, ačkoliv termín komunálních voleb tentokrát pevně stanovil zákonem. Prezident Petr Pavel čelí kritice koaličních i opozičních politiků za to, že se nadcházejících obecních voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Hrad to označil za chybu v plánování. Studentských demonstrací se včera ve Francii zúčastnilo podle organizátorů 450 tisíc lidí, z toho 100 tisíc v Paříži. Odhad úřadu je zhruba poloviční. Střední školy ve Francii zruší ode dneška do pátku část vyučování a tento čas věnují demokratické debatě se studenty. Karolína Muchová porazila na tenisovém turnaji v Pekingu po využitém 9. matchballu bývalou světovou jedničku Japonku Naomi Osakaovou 7-5, 1-6, 7-6 a postoupila do čtvrtfinále. V něm narazí na krajanku Nikolu Bartu, která zdolala Rakušanku Krauzovou. Vypadla naopak loňská finalistka Linda Nosková.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
2: Jdeme společně omrknout, jak to vypadá s dopravou. Brně, křižovatka Veslařská, Kněnícká. Dávejte pozor, porouchaný kamion stále a pořád. Jdeme se podívat i na D1 180. km, je to ve směru na Brno. Tady je taky porouchaný kamion, ovšem nebrání provozu, je na Krajnici, ale přece jenom, kdybyste jeli okolo, tak tam velmi opatrně. A mezi Chudčicemi a Moravskými Kněnicemi stále v řešení havárka dvou osobáků, kteří se tu srazili se srnkou. Vozovka je stále průjezdná Kyvadlově. Hustý provoz očekávejte na dálnici D2, koukám i D52 stále, kdo se blíží Krajhradu, tak pozor, tady vás zastaví drobná kolona, no a vidím, že ta kolona na D2 je aktuálně sahá už k exitu 11, Blučina, takže od Blučiny kolona směrem na Brno. Jak to vypadá u Hlubic, tady je drobné zdržení na nějakých 15 minutek a v centru města Brna taky postojíte. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv volejte a my to rozhlásíme. A nebo přes naši apku, namluvte zprávu, je to tam na pár kliků.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
3: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
1: Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
2: Venku aktuálně 12 stupňů, odpolední maxima 22 až 24. Sluníčka, toho se dočkáme až v odpoledních hodinách někdy kolem 14. Jsem se koukal, zítra zataženo, teploty kolem 21 až 23 stupni Celsia a pátek, sobota, neděle potom teploty klesnou, denní maxima se budou pohybovat kolem 16 stupňů Celsia, v noci teploty kolem 6. V sobotu dokonce teploty mezi 14 až 15.
4: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Moje babička říkávala, někdy musíš obejmout i lidi, které nemáš rád, abys věděl, jak širokou jámu máš vykopat.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Steve Hockey Radio. Přátelé, jedna rychlá informace, aby jsme se zbytečně nevystrašili, nevyděsili. Dneska pravým polednem zazní sirény. Platí to zejména pro ty z vás, kteří jste v okolí jaderné elektrárny Dukovany. Dávejte pozor, právě areálem jaderné elektrárny Dukovany se dnes mimořádně rozední sirény s kolísavým tónem. Energetici je budou takzvaně testovat. Sirény zapnou v pravé poledne a potom znovu ve 12.15. Slouží především k varování lidí přímo v areálu elektrárny. Slyšet je ale můžou i obyvatelé okolních obcí. Ten kolísavý tón v reálných situacích varuje lidi před hrozícím nebezpečím. A dneska jde jenom o test, tak ať víte. Úderem pravého poledne se rozezní kolísavý tón v areálu Dukovany jaderné elektrárny a ve 12.15 znovu, tak pozor, jedná se pouze o testování sirén, ať zbytečně nevyvoláváme nějakou paniku. Pojďme mrknout na příjemné kinonovinky. Janča Hubová nachystaná. Free Radio,
1: novinky v kinech. V kinonovinkách tento týden je i vysoce hodnocená experimentální videoesej zkoumající proměny českého folkloru v digitální éře sociálních sítí s názvem Volklor. V hyperstylizovaném světě influencerů se tradice stávají nástrojem marketingu a komodifikace, přetvořené v sezónní trendy, vizuální podívanou a virální obsah. Folklor je více než tradicionalistické pomrkávání směrem ke krojům. Folklor je medgala, folklor je pálení moreny, folklor je konzumace aspiku. A co si představujete pod pojmem folklor vy? Můžete vyrazit do kina na tento nový dokument nebo videoesej, chcete-li, s názvem Volklor.
2: Našli se prachy, hledal se majitel.
3: A majitel byl nalezen.
0: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
4: Nula.
0: Je tam nula!
4: Tak už nemám teda nulu na tom konci teda.
0: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
4: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
4: Jednou na nákup a bude utržit.
0: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
5: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
6: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Technologie naživo, biznis osobně.

0: i 3D Expo.
1: MSV 2026.
0: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
7: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
6: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
8: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt, opravdový elektrospecialista.
9: Free Radio 107

0: vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
4: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. 2003. 2003.
5: Push me and then just touch me.

0: Enemy, Satisfaction, 8 hodin 56 minut, aktuální čas.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A jdeme mrknout, kam vyrazit. Fríčko má pro vás několik tipů.
2: Free Radio, kam vyrazit.
3: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Mimin divadlo Lesní fantazie a vízí divadlo Radost v 16.30. Autoteátro Problémoví spolužáci nabízí divadlo Dip klubu Leitnerova v 16 a v 17 hodin.
0: Hugo, Alternate, Move into the Sun za chvilku. Rád bude taky Jack Style Ion. A nebo Silver, a k tomu přidáme čerstvé informace od strážníků městské policie Brno, taky od státních policistů. Hodina plná krimi zpráv startuje už za pár minut.
2: Free Radio 107 FM.

0: Alexandra Sten, Get Back, 5 minutek po 9. Aktuálně pojďme omrknout dopravu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Mírně nám zpomaluje D2, pozor mezi 9. až 7. kilometrem ve směru na Brno, pozor, a ta kolona, která vás drobně zastaví, tak je od exitu 3 od Chrlic směrem k napojení na dálnici D1. Jinak bouračky nemáme už nahlášené, koukám dokonce i mezi těmi Moravskými Kněnicemi a Chučicemi, už je dovyřešené. Byla tam havárka 2 osobáků se Strnkou, křižovatka Veslařská Kněnická. Porouchaný kamion už by měl být taky odtažen. Kdyby cokoliv od vás, tak nám zavolejte nebo použijte aplikaci Free Radio.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidíme, meteorologové, maximální teploty dnes ještě v celku nad 20 stupňů. Mělo by to být mezi 22 až 24 a odpoledne dokonce i sluníčko. To nebude platit zítra. To nebude svítit vůbec. 21 až 23 stupňů, ale teploty budou ještě vysoké. Od pátku pak klesneme. Denní maxima 16 stupňů a v noci teploty kolem 5-6 stupňů Celsia.
1: Free Radio. Hudební

0: za nami Regret Call on Me, 12 minut po 9, aktuální čas. Dobré dopoledne, fríčkaři a fríčkařky, pojďme mrknout na čerstvé krmy zprávy. Připravena na telefonu Markéta Skřivánková, mluvčí strážníků městské policie Brno.
1: Krmy zprávy Free Radio. Horká linka. Horká linka.
2: Krásný den všem posluchačům Free Radia. Nájemníka bytového domu z Bystrce přinělo naléhavé volání o pomoc v pondělí odpoledne přivolat hlídku městské policie do Bystrce. Horník pater zaslechl starší ženu, která se dožadovala pomoci. Místní strážníci navázali kontakt spoza dveří, se jim slabým hlasem snažila vysvětlit, že se jí špatně dýchá. Postižovala si také na bolest na hrudi, která jí znemožňovala jakýkoliv pohyb. Z obavy o její zdraví se hlídka rozhodla otevřít dveře bytu planžetou. 64-letou ženu tak zakrátko našla v jednom z pokojů. Bylo jí evidentně špatně a nebyla schopná vstát. Strážníkům vysvětlila, že potíže s dýcháním má už několikátý den a postupně se zhoršují. Lidka proto okamžitě vyrozuměla záchrannou službu. Ještě než zdravotníci převezli ženu po prvotním ošetření do nemocnice, strážníci zkontrolovali, zda jsou všechny spotřebiče v bytě vypnuté, okna zavřená a klíče od zamčeného bytu předali osádce sanitky. Ode mě je to pro dnešní svět. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno. Přeji vám všem pěkný den.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží

0: zapneme la radio. Zapněme nebo zesilme si rádio. Protože před námi další krimi. Tentokrát se podíváme za brněnskými kriminalisty, přátelé. Další horká linka je tady, je připravena. Ať máme přehled, co se řešilo v Brně.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
2: linka. Krásné dobré ráno všem posluchačům. Hned první říjnový večer zaměstnala policisty nehoda na Brněnsku. Řidič osobního vozidla nedodržel bezpečnou vzdálenost a narazil do motorkáře. Zraněný muž skončil v péči zdravotníků, kteří jej přivezli do nemocnice. Při vyšetřování nehody vyšlo najevo, že řidič osobního auta usedl za volant pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška ukázala hodnotu přes 2,5 promile. Podobný případ řešili policisté začátkem tohoto týdne také na Blanensku. Krátce po 22. hodině tam řidič nezvládl průjet zatáčkou, dostal smyk a s vozidlem se převrátil přes střechu. I tentokrát se hrál svou roli alkohol. Dechová zkouška ukázala hodnotu 2,64 promile. Oba řidiči na místě přišli o řidičské průkazy a nyní se budou zodpovídat z ohrožení pod vlivem návykové látky. Přeji hezký den a naslyšenou příště.

0: Forever in Love na Free Radio, 9.29, čas na zprávy.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Jsou tu zprávy, vítám vás. Zájem o mobilní aplikační místnost v Brně se za první 3 roky jeho fungování zvyšoval. Službu v roce 2023 spustila společnost Podané ruce. Závislí lidé si tam mohou aplikovat drogu pod dohledem sociálních pracovníků a zdravotníka. Centrum dopravního výzkumu vytvořilo videopodcast, který se věnuje dopravním nehodám. Představuje skutečné příběhy lidí, které doplňují komentáře odborníků z nejrůznějších oblastí, od lékařství přes právo či fyziku po bezpečnost. Má fungovat jako prevence dopravních nehod. Se státními poctami se včera Slovensko rozloučilo s učitelkou, která před týdnem nepřežila útok nožem na základní škole. Smutečního obřadu se zúčastnili nejen příbuzní, ale také kolegové, ministři, generální prokurátor a věnec přinesli členové čestné stráže slovenského prezidenta. Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým nadále čeká na první bodový zisk pod

0: nám ten provoz uklidnil. Možná jsem tam husto i kolem výstaviště, že jo, strojírák tam jede v plným proudu, tak opatrně. Hlavně šťastnou cestou, ať v pořádku dojedete, kam potřebujete, a kdyby náhodou během vaší cesty jste zjistili nějaký problém, tak se nám neváhejte ozvat, buď přes naši apku, anebo tady na telefonním čísle.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
2: Potřebujete kvalitní beton, a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
1: Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, teploty dnes maxima 22 až 24, během odpoledne sluníčko. Teplota v centru aktuálně na 13 stupních, zítra očekáváme po ránu teploty kolem 9 stupňů, 21 až 23 během dne jinak zataženo, v pátek se ochladí, klesneme i s nočními teplotami, maxima kolem 6 a denní maxima by měly ukázat 16 stupňů.
3: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.

0: Woman's World, Katy Perry na fríčku, 9.38, tajemný film za chvíli startuje. Tak se podíváme na osobnosti, co říkáte, kdo dneska slaví narozeniny ze slavných osobností, a už jsem to tady říkal, herec Adaber Zdeněk Hruška, Viktor Dvořák, Tony Braxton, Simon Cole a spoustu dalších. A ještě tady vidím Monika Hilmerová, taky herečka, no uvidíme. Kým se necháme inspirovat při výběru tajemného filmu. Za chvilku vám prozradím první nápovědu. Soutěžíme, mám tady pro vás, pozor, abych neřekl nějakou volovinu, to, co budeme dneska soutěžit v tom tajemném filmu. Tak mám tady dneska pro vás připravenou výhru, kterou tady nemám napsanou, tak já to jdu zjistit za chvilku.
1: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
2: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
1: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
2: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
1: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
2: Těšíme se na tebe.
0: A soutěžíme v tajemném filmu o 2 vstupenky na Hvězdárnu Brno. A to se vyplatí. Tak dobře, poslouchejte, teď Gary Chaos. Bude to taky Vizin, Unotas a nebo Outry Brothers.
3: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
1: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
4: Neděle se blíží a s ní i další domácí utkání Komety. Přijďte podpořit brněnské hokejisty v bitvě s Plzní a zažijte jedinečnou atmosféru modrobílých tribun. V neděli 11. října nesmí žádný kometák ve Winning Group aréně chybět. Tým kapitána Jakuba Fleka má přece ty nejlepší fanoušky u nás. Kometa do toho!
5: Silnice pod Břečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Břečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sjeďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Břečkovického mostu.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
10: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
11: Promění.
10: A v novou sukínku?
11: Promění.
10: A v paraplíčko?
11: Promění.
10: I na obal pro pastelky?
11: I v obal.
10: A v baťůžek?
11: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
12: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
10: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tati, a...
11: Běž už.
12: Více na cestaodpadu.cz.
13: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
14: vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
17: Free Radio 107.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: 9.57, tak jsme rozdrnili celý dům, pojďme se řídit hodinky.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A co nás čeká? No, výborná muzika a k tomu tajemný film, který už je připravený, přátelé. Boris Brejcha, Cedric Gervais, novinka Garabí, a nebo taky Verona, Za všechno může čas. A s vámi Roman. Až do pravého poledne, za 2 minutky je tu 10.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Karen, 5 minut po 10. My jdeme na tajemný film, přátelé. Nastražte uši. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Dnes tady mám pro vás připravenou hezkou americkou komedii, která byla natočená v roce 2013. Americká komedie. Těch je spousta. Za chvilku vás trošku přiblížím k ději. A podíváme se taky, zdali tato komedoška nemá na svém kontě nějaké ocenění. To v rámci druhé nápovědy. Teď přehled těch nejnovějších hitů. Free Radio. Hudební novinky.

0: film. Tajemný film.
1: Tajemný film na Free Radio. Přátelé, jdeme na nápovědu číslo 2. Tenhle ten film jsme poprvé v českých kinech mohli vidět 19. prosince roku 2013. Mládeži přístupný. Ovšem, po nějaké době, protože původně byl tento snímek ohodnocen ratingem R pro sexuální obsah. Později byl zmírněn na PG-13. Což je mládeži přístupno. Tak, možná tam došlo k nějakým vyladěním nebo odstřihnutím nějakých těch sexuálních scén v tomto filmu. Je to možné. Tak, pojďme se podívat, kde se tento snímek natáčel. Točilo se na Atlantě a taky v Las Vegas. A to stačí. Dvě nápovědy jsem prozradil, třetí prozradím za chviličku.
0: Tvý rádio.

0: Boris Brejcha, výborná novinka, dost Don't Stress Your Mind. Máme 10 hodin a 20 minut.
1: Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio.
0: A my jdeme na nápovědu číslo 3. Tady vám, přátelé, můžu prozradit dvě věci. Zajímavé věci. Věk všech čtyř hlavních hrdinů je dohromady úctihodných 281 let. Když se spočítají, nebo spočítal věk, když se tenhle ten film natáčel, 281 let všech čtyř hlavních představitelů. Ještě vám můžu říct, že ve filmu si menší roli střihnul jako uvaděč party zpěvák populární skupiny LMFAO Redfoo. Tohle byla nápověda číslo 3.

0: Za všechno může čas. Ta se povedla. 10.30, pojďme na zprávy. Mrknem, co je nového. Petra připravuje bleskovky. Tak nastražte uška, za chvilku i doprava, kdy pokud byste měli něco k dopravě i vy, tak se nám neváhejte ozvat na telefonu anebo na naší aplikaci.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Pěkné dopoledne. Masarykův onkologický ústav zve všechny hospitalizované i ambulantní pacienty, jejich rodinné příslušníky i zaměstnance na pravidelnou kanisterapii. Koná se každý čtvrtek od 11 do 12 hodin v informačním a edukačním centru v prvním patře vstupního pavilonu. Kanisterapie pomáhá zlepšovat psychickou pohodu a přináší radost, uvolnění a příjemné chvíle při pobytu v nemocnici. Zatímco u nás stojí benzín i po zásahu vlády z minulého týdne okolo 45 korun a nafta okolo 47, v sousedním Polsku jsou pohonné hmoty po víkendovém zavedení vládního opatření výrazně levnější. Češi

0: Reprezentací podílel na všech třech gólech při výhře 3-0 nad Beninem. Hvězdný fotbalista v přípravném utkání v Buenos Aires na první dvě branky letošních vicemistrů světa přihrál a skóre zápasu pečetil v 71. minutě z penalty.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
2: Tak přátelé, dobrá zpráva. Aktuálně Brno a okolí bez nehod. Provoz klidný, jakž tak plynulý. Nedá se to teda říct o dálnici D1. 201. kilometr tady je nahlášena kolona v pravém pruhu a podobně to vypadá i na D2 od exitu 3. Koukám se, že máme docela hodně zasekanou trasu kolem letiště. Kdo jede od Tuhřan směrem na Slatinu, tak tady dávejte pozor, tady máme velkou kolonu, šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
3: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
1: Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
2: 15 stupňů venku, odpoledne 22 až 24, jinak by mělo být i během odpoledne více slunečna. Zítra zataženo, občas možná slabé přehánky a teploty kolem 20 až 22 stupňů.
4: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.

0: Gabu, Minelli. Máme 10 hodin 39 minut. Tajemný film. Tajemný film. Jdeme na nápovědu poslední, tady vám můžu prozradit, že dneska, přátelé, jsem se nenechal inspirovat nikým, kdo by dnes slavil narozeniny, ale můžu vám prozradit tu hlavní hereckou čtveřici. Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman a Kevin Kline. To jsou ti čtyři stateční, kteří hráli hlavní roli v tomto filmu, a když sečteme jejich věk v době jejich natáčení, je to 281 let. Tak jdeme na to. Tajemný film. 790-107-107, můžete volat studio v případě, že znáte správný název dnešního tajemného filmu, tak máte velkou šanci, když právě teď zavoláte a prozradíte, tak vyhrajete dvě vstupenky do na Hvězdárnu. Dvě vstupenky na Hvězdárnu Brno, zadarmiko. Tak, vidím, že nám někdo volá. Kdo pak se dovolal? Dobrý den. Haló.
1: Ahoj.
0: Ahoj, kdo?
1: Petr.
0: Peťane, čau. Máme se?
1: Ale jo, dobře, už se blíží konec týdne, tak je to lepší.
0: Taky jsem právě chtěl říct, že jsme v polovině týdne a už se tak jako člověk cítí už jako víkendově, že už se to blíží pomaličku.
1: Přesně tak.
0: Peťo, co jsme hledali dnes za tajemný film? Povídej, co to bylo, prosím tě.
1: Jsem úplně nestihl všechny nápovědy, ale podle tý třetí bych si troufal říct, že by to mohlo být Las Vegas.
0: Las Vegas. No a co Las Vegas?
1: Las Vegas.
0: Jo, a ty to říkáš anglicky.
1: Ano.
0: A dokázal bys to říct, jaký je český název toho filmu?
1: Poslední Vegas.
0: No, hele, já ti to uznám. Last Vegas je opravdu správný název, ale ten český název, ono je to takový zvláštní, tak se jmenuje Frajeři ve Vegas, jo.
1: Jo. Ano, to
0: ale vidím, že tady název, který byl distribuován v Americe, tak je Last, jako poslední Vegas. Máš pravdu. Tak gratuluju moc. Dva
1: Děkuju.
0: Lupeny na Hvězdárnu jsou tvoje, vydrž na telefonu a nepokládej, prosím, jo?
1: Ano, díky.
0: Není zač. Přátelé, tak dneska jsem teda vzal i ten americký název. Nevadí. Redfoo Party Train, a to je právě ten člověk, ten zpěvák, který se i v tomto snímku objevil. To bylo v jedné z nápověd. Redfoo tady hrál taky takovou malou roličku.
2: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
3: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
2: A kde to najdu?
3: Na Mood.cz, je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
2: A nemáš nějakou slevičku?
3: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
4: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a 16 koňmi, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
7: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
6: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
8: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Do Brna, do Prahy.
12: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: baby. Za 2 minutky 11.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A za chvilku celebrity show, k tomu i Faruko. Rád bude Artemas. A nebo 666 Paradox. Za kým půjdeme dneska? Vám prozradím za chviličku. Teď od nás pár tipů, kam vyrazit.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Pomoc chutná sladce. Brněnská charita pořádá každoroční sbírku Koláč pro hospic. Výtěžek sbírky podpoří brněnskou domácí zdravotní péči a paliativní pokoj v domově pokojného stáří na ulici Kamenná v Brně. Stánky s koláči najdete ve středu 7. října na Mendlově náměstí České, na hlavním nádraží u fakult VUT nebo v budově krajského úřadu na Žerotinově náměstí. Přispět lze také po celý říjen online na www.kolacprohospic.cz. Zakousněte se s námi do pomoci. Děkujeme.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek. Let's go.

Matthew Out, Bingo Players, máme 6 minut po 11. a zatím půjdeme v rámci Celebrity Show. Mrkneme, přátelé, na Velkou Pardubickou. Přišla o velké jméno. Proč? Se dozvíte za chviličku. A koukneme taky za hokejovým mistrem světa. Dominikem Kubalíkem. Pochlubil se krásnou novinkou. Držte vlnu. Free Radio. Free Radio. Are you ready to party?

0: rádiu.
1: Přátelé, tak Velká Pardubická bez velkého jména. Bez Váni. Po 26 letech je to tak. Josef Váňa, ikona Velké Pardubické, bude v neděli 11. října legendární dostih sledovat. Aniž by měl svého oře ve hře. Stane se tak po 26 letech. A nejenom to, že koníkovi se vrátilo, tuším, zranění, obnovilo se mu zranění mezikostního svalu, ale i italský spolumajitel toho koně tak přemýšlí ekonomicky, říkal, budeme nejlíp osmý a dávat 2000 euro za startovné. Pojďme radši vybrat jiný dostih a až se koník uzdraví, tak přejeme brzké uzdravení. Letos Velká Pardubická bez Pavla Váni. Ale věříme tomu, že třeba příští rok. Příští rok to situace dovolí. Tak, to jsou takové smutné zprávy, za chvilku půjdeme, ale pogratulovat Dominik Kubalík oznámil krásnou zprávu, velkou novinku. Asi možná tušíte, oč se jedná. Ano, přírůstek do rodiny. Za chvilku prozradím víc.

0: Paradox, ¿qué pasa? 666. Rok 1999, to je rok, kdy vznikl tento hit a samozřejmě okamžitě skočil do všech rádií, na všechny stanice. Byl to jeden z megahitů 90. Pojďme my na bleskové zprávy. Přichází Petra, za chvilku doprava a počasí.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Pěkné dopoledne. Muzeum města Brna se stalo správcem nehmotného statku brněnský Hantec a proto připravilo speciální prohlídky Špilberku přímo v Hantecu. Průvodce vás vezme na příběh hradu a odvypráví ho tak, jak se mluví ve štatlu. Prohlídky se konají tuto sobotu a poté 24. října vždy v 15.30 a v 17 hodin. Sraz je na malém nádvoří hradu Špilberku. Rodiče a učitelé si podle aktuálního průzkumu moc nerozumí. Na obtížnou komunikaci i nevhodné chování si stěžuje 39% učitelů. Část rodičů prý své dítě brání za každou cenu a učitelská rozhodnutí zpochybňuje. Dohadování se s rodiči tak bývá pro učitele jednou z nejtěžších částí jejich práce. Podle expertů mohou vyhrocené konflikty s rodiči vést u pedagogů k syndromu vyhoření. Pozlacená socha nahého amerického prezidenta Donalda Trumpa je od začátku týdne vystavena v budově Evropského parlamentu ve francouzském Štrasburku. Dílo zvané Oranžový mor nebo také Král nespravedlnosti bude na místě k vidění do čtvrtka. Šéf Bílého domu se k tomu zatím nijak nevyjádřil. Útočník Tomáš Hertl se v duelu proti Seattlu blízkl 4 body za 2 góly a 2 asistence, pomohl Vegas k výhře 6-2 a na startu sezóny NHL je nejproduktivnějším Čechem. V NHL nazbíral 4 body v jednom zápasu poprvé od ledna letošního roku, kdy 2

0: 0907 007.
1: Potřebujete kvalitní beton, a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
0: Víme, jak bude. Počasí Freeradio.
2: Centro nám to ukazuje krásných 17 stupňů Celsia. Odpoledne 22 až 24 a slunečno. Zítra už tomu tak nebude. Zataženo ve čtvrtek 20, 21 stupňů a k tomu možná i slabé přehánky.
3: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je to vrchol diplomacie? To je, když pošlete někoho do řiti takovým způsobem, že se na tu cestu těší.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Máme 11 hodin, 41 minut, přátelé, a pojďme na další celebritku.
1: Celebrity show na Fíradio.
0: Hokejový útočník a mistr světa Dominik Kubalík už si nějaký ten pátek užívá dcerku a zanedlouho do rodiny přibude další štěstí. S manželkou totiž oznámili, že se rozrostou o dalšího člena. Jak sami napsali na Instagramu, a teď ta dobrá zpráva, společně s manželkou Klárou hokejista oznámil na sociální síti, že do rodiny přibude přírůstek z naší malé holčičky, bude velká ségra, napsala na Instagram Klára Kubalíková, která zveřejnila i několik rodinných fotografií. No to je krásný. Tak a dělá jenom samou radost a už se těšíme na to jméno a hlavně taky, jestli to bude chlapeček anebo další holčička. Hlavně ať je to zdraví. 11.42, pokračujeme. Za chvilku tady máme pro vás jednu důležitou informaci, zejména pro všechny, kteří třeba pobýváte kolem jaderné elektrárny Dukovany. Tak se podíváme, dneska bude zkouška sirén, jenom abyste se nevylikali. Livingstone, Nightlight, za chvíli Ingrid, no a budeme taky soutěžit. Máme pro vás lupeny na kometu.
2: Našli se prachy, hledá se majitel.
1: A majitel byl nalezen.
0: Takže tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
3: Nula.
0: Nula.

0: přistává 5000 korun. Správné číslo 079 010. To byl ten 5 litr, který ty gratuluj, získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude
0: utraženo. Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojdete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: šíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice. Je
5: čas,
6: přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
12: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
13: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
14: Free Radio 107 FM.

0: Vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
3: Free Radio. Free Radio.

0: promis, že ty krém.
1: Líže to krém.
0: Ahoj, čau. Ahoj. 11.56. Přátelé, důležitá zpráva, pozor. Tohle teď uslyší za 4 minutky docela spoustu lidí, ale nemusíte se vůbec ničeho obávat. Rouchovany, Rešice, Horní Dubňany, Dukovany, Mohelno, Hrotovice, Slavětice. A myslím si, že ta siréna bude slyšet i mnohem dál, třeba i k Dalešicím. Co bude probíhat? Tak Dukovany. Tam je jaderná elektrárna, to víme asi všichni. A právě dnes je naplánovaná zkouška sirén. Rozezní se sirény s kolísavým tónem, které mají lidem dávat na jeho hrozící nebezpečí. Ale nic se neděje, přátelé. První siréna zazní ve 12 hodin v pravé poledne a další se ozve ve 12 hodin a 15 minut. Tak jenom ať nejste zděšení. Co tam mluvíš na tom internetu?
1: No, koukám se na nejnovější zprávy.
0: Já bych ty internety zakázal.
1: Jo.
0: Za 3 minutky pravé poledne, za chvilku je to tady. K tomu Higher bude tu taky Jolanda B. Cool. We know speak Americano a dáme jednu legendární RMíčkovou záležitost. Will.i.am, I got it from my mama. Nebyl double.
1: Ano.
0: A nebyli kometáci.
1: No tak všechno rozdáme.
0: Všechno bude. V následujících hodinách, tak buďte s námi.
2: Free Radio 107 FM.

David Guetta Show, tak a vlastně na Free Radio po 12. už s vámi já, Peťa Hlávková. V Brně začaly s rekonstrukcí parku Danuše Muzikářové. Přibude i galerijní stezka, víc o tom za chvíli. Free Radio. Hudební

0: Argedonuše muzikářové v centru čeká dlouho plánovaná proměna. Dělnice se pustily do první etapy rekonstrukce, která přinese nové cesty, osvětlení i galerijní stezku s uměleckými díly. Plán je rozdělen na dvě etapy, a to z důvodu stavby podzemních garáží, nad kterými pak vznikne druhá část nového parku. Ta zahájí rekonstrukci okamžitě, a to po dokončení první etapy. Ta má být hotová začátkem příštího léta. V rámci druhé etapy pak vznikne v zadní části parku piaceta a vodní prvek s kaskádami. Tak tohle nás v Brně čeká, teď už Lenz, Savale a Rita Ora.
1: Free Radio, Free Brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Volám na Free Radio, jdem na další muziku. Za chvíli už Rudimental a Ella Eyr. Také zazní Deoro. Nebo Mike Candace a za chvíli zprávy s Peťou.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbc.globalservices.cz.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezkou středu. Barokní sousoší, které tvoří sloup Nejsvětější Trojice a sochy dvou brněnských patronů svatého Primitiva a svatého Konstantina, zdobí zelený trh už od 18. století. Naposledy se mu restaurátoři věnovali zhruba před 10 lety. Teď se dočkal další údržby. Práce by měly být hotové do konce listopadu. Město za ně zaplatí přes 300 tisíc korun. Některá města hledají odborné pracovníky na úřady i několik let. Nabízejí náborové příspěvky až 100 000 korun, ale přesto se jim některé pozice nedaří obsadit. Jde například o místa na stavebních a investičních odborech nebo v sociální péči o ohrožené děti. Radnice jako důvody uvádějí mimo jiné tabulkové platy, kvalifikační požadavky a obavy uchazečů z odpovědnosti spojené s výkonem úřední práce. Američanka Krista Pajková, která minulý týden po své popravě smrtící injekcí ve státě Tennessee přežila a skončila v nemocnici, je při vědomí a komunikuje. 50-letá žena byla odsouzena k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky, kterou spáchala jako 18-letá. Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli Anglii 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým nadále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Pozor si dávejte v ulici Příkop u křižovatky.

0: Ačko stále s vámi, no píše se konec příběhu, ten se psal 118 let. Strážnice na Hodonínsku kvůli obavám o přesnost měření přišla o svou meteorologickou stanici. Nové místo se ve městě nenašlo, štafetu proto převzala 6 kilometrů vzdálená obec Radějov. Meteorologická stanice ve Strážnici patřila ke nejvýznamnějším profesionálním stanicím v Jihomoravském kraji. Teď už Mike Candice na Free Radio.
1: Našli se prachy, hledal se majitel.
2: A majitel byl nalezen.
3: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
4: Nula.
3: Nula. Je tam nula!
4: Tak už nemám teda nulu na tom konci teda.
3: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty gratulace, získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
4: Děkuju moc.
3: Nemáš zač?
4: Jednou na nákup a bude utržet.
3: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
1: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
5: Technologie naživo, biznis osobně.

0: i CD Expo.
1: MSV 2026.
0: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
4: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
3: A kde to najdu?
4: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
3: A nemáš nějakou slevičku?
4: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
5: Neděle se blíží a s ní i další domácí utkání Komety. Přijďte podpořit brněnské hokejisty v bitvě s Plzní a zažijte jedinečnou atmosféru modrobílých tribun. V neděli 11. října nesmí žádný kometák ve Winning Group aréně chybět. Tým kapitána Jakuba Fleka má přece ty nejlepší fanoušky u nás. Kometa do toho!
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Viděl jsi to?
8: A co, jako?
7: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
8: No má bejt.
7: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner?
8: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
7: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
8: Radši dopij a jdi to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
9: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
11: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je Chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
13: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
14: No jasně, z MND to jde.
13: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
17: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
18: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
19: Free Radio 107.

0: sobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 2002.

0: Ladíte vlnu 107 FM, Karma nám právě roznívá, máme 12 hodin a 57 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: S další muzikou už za chvíli Afrojack a David Guetta. Dáme se i novinku, pro kterou můžete hlasovat v naší hitparádě Top 107, o kterou se postarají Griffin, Band a Inés. A zazní i Aiden Foyer.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Babiče jako Mracul na Free Radio po 13. hodině. Už za chvíli budu mít na drátě mluvčí městských strážníků paní Markétu Skřivánkovou, která vám prozradí, co v tomto týdnu strážníci museli řešit. Nenechte si to ujít, teď už přehled naší nejnovější muziky. Free Radio. Hudební novinky.

0: Jsme doma a víme o všem.
1: Na vlně 107 FM už mluvčí městských strážníků paní Markéta Skřivánková a ta vám prozradí, co museli strážníci řešit.
2: Krásný den všem posluchačům Free Radio. Nájemníka bytového domu z Bystrce přinělo naléhavé volání o pomoc v pondělí odpoledne přivolat hlídku městské policie do Bystrce. Z horních pater zaslechl starší ženu, která se dožadovala pomoci. Místní strážníci navázali kontakt spoza dveří, se jim slabým hlasem snažila vysvětlit, že se jí špatně dýchá. Stěžovala si také na bolest na hrudi, která jí znemožňovala jakýkoliv pohyb. Z obavy o její zdraví se hlídka rozhodla otevřít dveře bytu planžetou. 64-letou ženu tak zakrátko našla v jednom z pokojů. Bylo jí evidentně špatně a nebyla schopná vstát. Strážníkům vysvětlila, že potíže s dýcháním má už několikátý den a postupně se zhoršují. Lidka proto okamžitě vyrozuměla záchrannou službu. Ještě než zdravotníci převezli ženu po prvotním ošetření do nemocnice, strážníci zkontrolovali, zda jsou všechny spotřebiče v bytě vypnuté, okna zavřená a klíče od zamčeného bytu předali osádce sanitky. Ode mě je to pro dnešní. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno. Přeji vám všem pěkný den.
1: Děkujeme za informace. Teď už pokračujeme další muzikou, je to Armin van Buuren.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Sway na vlně Free Rádia, my už jdeme na další muziku, jakáže vás čeká, si pojďte poslechnout právě teď. A už za chvíli ono tohle hýbe celým světem. Světoznámá nyní už, dá se říct, Slovenka Adéla, její Nicole Kidman na Free Rádiu už za chvíli. Fireball. A taky se nám rozhýbou prdelky, Pitbull a John Ryan při chystání. A tohle je naprostá pecka. Carnaval de Paris od teda bohužel zesnulého Dario G. Nicméně tahle ta věc se mu náramně povedla. Máme 13 hodin, 30 minut k tomu, přichystány zprávy už za chvíli.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a 16 koňmi, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Pěkné odpoledne. Začala rozsáhlá obnova parku Danuše Muzikářové. Práce jsou rozdělené do dvou etap. Revitalizace přinese nové cesty, mobiliář, zeleň, galerijní stezku i vodní prvek. Součástí změn bude také odstranění stávajících veřejných toalet, které jsou ve špatném technickém stavu. Češi loni vypili nejméně piva v historii statistik, přesto však zůstávají evropskými rekordmany. Na obyvatele připadlo 121 litrů, což je téměř dvojnásobek průměru Evropské unie, ale o čtvrtinu méně než před 20 lety. Spotřeba klesá i jinde v Evropě, zatímco obliba nealkoholického piva rychle roste. Mění se i návyky, lidé chodí méně často na pivo do hospod a pečlivěji si vybírají, co budou pít. Dunaj na vodoměrném profilu Devín na okraji Bratislavy dosáhl historického minima. Od začátku měření v roce 1900 nebyl jeho denní průtok nikdy nižší. Dosavadní rekord vydržel 117 let. Slovensko trápí mimořádné sucho už řadu měsíců. V dalších dnech by se ale situace měla alespoň přechodně zlepšit. Seriál Mistrovství světa vozů Formule 1 by se mohl v roce 2030 vrátit do Afriky. Jako pravděpodobný hostitel vypadá Rwanda.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme společně omrknout silnice. Dobrou zprávou je, že se v Brně nikde nebourá. Trošku si postojíte na D2 ve směru do Brna, ale nic hrozného se nám tady neděje. Lehce si postojíte také ještě i na Vídeňské ve směru na Poříčí. Kdyby cokoliv, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
5: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: V Brně se nám teploty pohybují kolem 20 stupňů. Co se týče zítřka, očekávejte spíše oblačnou až zataženou oblohu, k večeru potom dešťové srážky. Zítřejší denní maxima se budou pohybovat na 22 stupních, ale pozor, ze čtvrtka na pátek něco 100% velkého přijde, protože páteční denní maxima se budou pohybovat na 14, možná 15 stupních.
7: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti.

0: Opět byla John Ryan na Free Radio, my jdeme na Burzu práce.
1: Free Radio, Burza práce.
0: Hledá se dobrá učitel či učitelka odborných předmětů se zaměřením na stavo pro stavební fakultu a na střední školu na plný úvazek. Jedná se o zástup za nemoc. Nabízí mzdu od 37 tisíc měsíčně s nástupem možným i hned. A kontakt a více informací najdete na webu freeradio.cz/burza-práce.
1: Free job.
0: Také střední škola technická a ekonomická v Brně přijme do svého týmu spolehlivého kolegu nebo kolegyni na pozici pomocného kuchaře či kuchařky. Pokud chcete stabilní práci s pevnou pracovní dobu a volnými víkendy, kde budete připravovat vyvážená a chutná jídla pro studenty a pedagogy, tak vás rádi přivítají mezi nimi. A co bude vaší náplní práce? Pomocné práce při přípravě jídel, také příprava salátů, pomoc při samotném výdeji obědů a dodržování hygienických standardů a obsluha myčky. Očekávají od vás pracovitost, spolehlivost, zručnost a rychlost, také kladný vztah k čistotě a pořádku, čistý trestní rejstřík. A co vám nabízí pracovní smlouvu na plný úvazek s dlouhodobou perspektivou v prostředí velké veřejné instituce, jednosměrný provoz, ranní směny, volné budete mít víkendy a státní svátky, také férové finanční ohodnocení a možnost osobního příplatku po zapracování. I 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní spoření, sport, kulturu či dovolenou, parkování v areálu školy a skvělou dostupnost MHD s nástupem možným i hned. A kontakt a více informací najdete opět na našem webu freeradio.cz/burza-práce.
1: Free job na Free Radio.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
8: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Free Radio 107.

0: Přátelé, tohle to bylo double. Na drátě nikdo, to znamená, že posouváme zase soutěž někam dál. Máme 13 hodin 47 minut.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio 107 FM. První vlně s nejnovějšími hity.
2: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
4: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
1: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Dario G a Carnaval de Paris na Free Radio ve 13:56.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Na fríčku nám nastávají tipy, kam se dá vyrazit, než se k něm ale dáme, tak si pojďte ještě poslechnout, jaká vás čeká muzika. Taky staná Ava Max. Také zazní Sigma. Nebo Avicii a Dante Mensky.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Magickou baladu Letnice uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Operu Výlety páně Broučkovi nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci R. Evoluce nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Komedii Sluha dvou pánů nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Normální detektivní komedie nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
2: Free Radio 107 FM.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: Jak lidé před staletími poznávali svět, co věděli o vzdálených kontinentech a jak si představovali místa, která nikdy neviděli, odpovědi nabízí výstava s názvem Zobrazit svět. Historické mapy z Rejhradské klášterní sbírky. V památníku písemnictví na Moravě v Rejhradě se právě představují tyto unikátní mapy a atlasy ze 17. až 19. století. Návštěvníci se mohou prohlédnout řadu unikátních exponátů, mezi ně patří třeba i mapa Ameriky, na níž je Kalifornie zobrazena jako ostrov nebo panoramatický obraz města Řím, široký úctyhodných 2,6 metru. Historické mapy přitom nebyly určeny jen odborníkům, každé vystavené kartografické dílo totiž doprovází krátký komentář, který upozorňuje na jeho zajímavosti a pomáhá návštěvníkům pochopit, čeho si při prohlížení mají všimnout. Výstava potrvá až do 22. listopadu, určitě stojí za to. Teď už Robin Schulz na Frýčku.
0: Free Radio 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží

0: Darwood, Sandstorm z roku 2000 na Free Radio. My jdeme na další muziku, jaká bude? Za chvíli už Fly Project. Taky zaznítla. Nebo Ellen Walker, za chvíli zprávy.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Pěkné odpoledne. V parku v Lužánkách dnes v 17 hodin proběhne slavnostní odhalení sochy psa Fina, kterého tady mohli návštěvníci dlouho potkávat. Uhynul loni v srpnu. Socha má reprezentovat vztah lásky a věrnosti mezi psem a jeho pánem. Stát bude na vibrujícím podstavci s miskou na vodu pro psy a později také s interaktivní zvukovou instalací. Na Lidické začne ještě tento měsíc rekonstrukce tramvajové trati mezi zastávkami Antonínská a Pionýrská. Stavbaři vymění koleje, pracovat budou za provozu. Průjezd aut v daném úseku zůstane po celou dobu prací zachován. Práce by měly začít 12. srpna a trvat zhruba měsíc. Ruské tajné služby nechali u finského poslance Bena Ciskoviče doma v toaletě výkaly. Podle poslance se tím Moskva snaží zastrašit finské zákonodárce. Jde o pokračování kauzy, v rámci které několik finských poslanců oznámilo, že se jim někdo vloupal domů. Čeští fotbaloví reprezentanti v žebříčku reprezentací FIFA po 4 porážkách v Lize národů klesli o 3 příčky na 51. místo. Národní tým figuruje nejníže od září 2017. Mimo elitní 50 se propadl teprve po druhé v samostatné historii. Pořadí nadále vévodí mistři světa ze Španělska.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Pozor si dávejte, na dálnici D46 na 6,5 kilometru ve směru na Vyškov došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladem a blokován je jeden jízdní pruh. Tady počítejte se zdržením, v Brně si postojíte na D2 ve směru do centra. No

0: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Za chvíli vás pozvu na strojírák, držte vlnu, teď už Fly Project.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Když si uvědomíme, kolik antibiotik píchají do kuzat, není pak divu, že ten vývar léčí.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: rádiu. Kanderazit.
1: Kanderazit, no třeba na strojírák, ten se koná až do 9. října včetně a hlavním motem letošního ročníku je technologie naživo. Biznis osobně pro návštěvníky je připraven hlavní doprovodný program plný debat, for, odborných přednášek a dalších akcí. Na jednom místě budete mít možnost porovnat automatizaci, robotiku a nové výrobní technologie, seznámit se s průmyslovou AI, digitálními dvojčaty, 5G či prediktivní údržbou v praxi, vyhledat nové obchodní kontakty či zjistit nové trendy v kontextu reálné výroby. Tak určitě doražte, teď už Ellen Walker.
2: Našli se prachy, hledal se majitel.
0: A majitel byl nalezen.
3: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
4: Nula.
3: Nula. Je tam nula!
4: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
3: Slávku, už je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
4: Děkuju moc.
3: Nemáš zač?
4: Jednou na nákup a bude utržet.
3: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
5: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
2: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
6: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
7: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
6: A kde to najdu?
7: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
6: A nemáš nějakou slevičku?
7: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
8: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls. Na

0: skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.

0: Dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio 107 FM.

0: Slovo Pump It Up z roku 2003 na Free Radio přesně ve 14:56.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Dorazil! Lukáš je tady.
2: Přítomen.
0: Bude tady s vámi až do 20. Spousta muziky. Souhlasíš, kýveš.
2: Hele, já bych klidně úplně řekneme dvě spousty. Spousta muziky, jenom jedna. Já bych pro ty lidi všechno nejradši v těch odpoledních free party a ve freeboxech namnožil, takže budou dvě spousty muziky dneska.
0: A taky budete soutěžit o lístky na Kometu. Já vám budu držet palce, abyste je získali. Teď už taky další muzika. Za chvíli David Guetta, Alok. Budou to i Aaron Čupa, jeho malá sestra Nora. Nebo Elfarb na Majestic. Já se těším zase zítra ve 12. Teď už Lukáš. Free Radio 107.

6 minutek po 15. hodině od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl, zdravím všechny posluchače Free Radia. To místo, kde posloucháte buď internet, nebo aplikace, nebo potom 107 FM, to je na vás a na vašich možnostech. Já samozřejmě zdravím všechny fríčkaře, kteří aktuálně posloucháte a kteří ladíte právě v tento okamžik 107 FM. Odpolední Free Party za okamžik nabídne skvělou muziku, Anima, Atoma nebo Italo Brothers Dynamite, k tomu Alfarben, Majestic from Disco to Disco, takže taky taková diskotéková chvilka tady bude dneska odpoledne. No a to všechno nabídneme samozřejmě v rámci odpoledne s Free Rádiem a v rámci Free Party, ve které se chystají taky jako Frajer nebo Loser, chytřejší než rádio, covery a remixy a zkrátka veškerá zábava, na kterou jste odpoledne zvyklí. V kalendáři už sedmička, takže 7. středa, hezké odpoledne od mikrofonu ještě jednou přeje Lukin a jsem rád, že posloucháte. Teď už rychlý přehled novinek a za okamžik Frajer nebo Loser. Free Radio. Hudební

0: Frajer nebo loser?
1: Vrkneme se na další příběh Frajer nebo loser. Dneska Frajer nebo loser má dokonce jméno Tugrul Basar. Jestli bude pro vás Tugrul Basar frajer nebo loser, to se rozhodne na konci jeho příběhu. 8 let unikal spravedlnosti v Turecku odsouzený zloděj tím, že se převlékal za ženu a používal identitu své sestry, zatímco úřady jej vedly jako pohřešovanou osobu, nedávno ho ale policisté po dalším sledování dopadli. Takže nakonec stejně byl dopaden. Tugrul Basar byl podle serveru CNN Turk v roce 2010 odsouzen k odnětí svobody na 7 let a 11 měsíců za opakované krádeže identifikačních údajů. Trest měl nastoupit až v roce 2018, do nápravného zařízení si ale nedostavil. Od té doby jej policie marně hledala. Basar se léta úspěšně vyhýbal nástupu trestu tím, že se vydával za svou vlastní sestru. Na stopu se mu policisté dostali v rámci rozsáhlé operace zaměřené na osoby, které se nedostavily do vězení. Kriminalisté sledovali právě Basarovu rodinu a zjistili, že v istanbulském bytě Basar sestry a v asijské části velkoměsta žijí dvě mladé ženy, nejenom jedna. Chvíli jejich pohyb podrobně registrovali a sledovali, až nabyli jistoty, že jednou z nich je ve skutečnosti právě hledaný Basar. Když zásahová jednotka vnikla do domu, pokusil se muž oklamat ještě příslušníky průkazem totožnosti svojí sestry, nakonec ho ale odhalili otisky prstů. Takže spadla klec. Turecká média podle serveru ještě na závěr spekulovala, zda se Basar jenom dobře převlékal a maskoval, nebo jestli tajně podstoupil operaci změny pohlaví. Na závěr taková perlička. Bez ohledu na to si ale bude muset odpykat trest v mužské věznici, protože jeho právní identita odpovídá rodnému listu, kde má uvedeno mužské pohlaví. Takže, ať už holčička nebo chlapeček, na závěr bručet bude s chlapama a myslím si, že jako skrývat se je jedna věc, ale vydávat se za ženu a žít jakoby 8 let jako svoje sestra, nejsem si jistý, jestli tohle jakoby je titul frajer nebo loser. Nechám to na vás. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: 15. hodina 26. minutka odpolední Free Party. A k tomu taky zpátečkové hity na Free Radio. Sunshine a samozřejmě projekt Jomanda. Před námi ještě Come and Get It od Johna Newmana a za malou chvilku také dopravní informace a počasí.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Při pohledu na kostel, půl čtvrté, 15. hodina 30. minutka, znamená to také informace z dopravy a počasí na Free Radio. K tomu další hity, objeví se David Guetta a Milky. Do pohody dnes odpoledne také Ale Farben a Parov Stellar společně. A bude taky Alok. Alok a i7S se skladbou Monster. Muzika na Free Radio je připravená, teď ale rychlý pohled na silnice.
1: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Je tu rychlý pohled na aktuální situaci v brněnské dopravě. Začínáme v Brně na ulici Poříčí, je to na křižovatce s ulicí Křížovou, tady bourala dvě osobní auta, blokovaný je jeden jízdní pruh. Na místě probíhají vyprošťovací práce, počítejte se zdržením. Další komplikace jsou v Brně na Sedláčkově ulici, je to u křižovatky s ulicí Jedovnickou, tady bourala dvě osobní auta, počítejte s omezením. Teď se už se vrhneme na tu situaci v dopravě, je tam provoz na čtvrce až pětce, velmi silný provoz očekávejte na Hněvkovského, kolony hlásíte také na Vídeňské, Jihlavské, Poříčí, k tomu samozřejmě Táborská, Gajdošová, Jedovnická, Žarošická, další kolony aktuálně taky na Žabovřeské ulici, začíná to už právě na výjezdu z Královopolského tunelu, potom se nám táhnou kolony z Žabovřeské přímo až na Kněžnickou ulici a na těch hlavních tazích očekávejte zdržení klidně až okolo 10 minutek. Tolik aktuální zprávy z dopravy, já vám ze studia popřeju hlavně šťastnou cestu, bezpečný dojezd do vašeho cíle a pokud máte další informace, novější anebo doplňující informace, využívejte aplikaci Free Radia, anebo volejte rovnou na dopravní linku. Děkujeme.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
4: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno. Brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
3: Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Brno hlásí aktuálně 22 stupňů Celsia, sluníčko bude svítit až do večera, vypadá to, že oblačnost přibývat nebude a srážky a přehánky hlášené také nejsou. Večerní teploty příjemných 17 stupňů, noční teploty tam to padne až na pouhých 8 stupňů Celsia. Zítra očekáváme podle předpovědi oblačnou oblohu, odpoledne ubývání oblačnosti, teplotní maxima 21 až 22 stupňů, podobně jako dnes, a zítřejší noční teploty opět okolo 10 stupňů Celsia.
5: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.
0: Teď už ale 4 minutky po půl čtvrté, pokračování odpolední Free Party. Just the way you are, Milky a David Guetta. Free Radio.

0: buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Hezké odpoledne přeje Free Radio, podíváme se na zajímavosti ze světa zvířátek. Chvilku jsme tady zvířátka neměli, mám tady takovou zajímavost, třeba pásovcům a vačicím těm je hej, 80% svého života si jen tak prochrápou. Tak si představte, jaký to je život. 80% prospat. Další velká zajímavost jsou saranče.

0: Čata. Určitě jste někdy viděli na internetu nebo na YouTubeku takový ty hejna sarančat v USA, docela jsou s tím problémy, trápí je to. No tak jenom pro přehled, abyste viděli, co takový jako hejno sarančat dokáže. Větší hejno sarančat sežere skoro 20 milionů kilogramů vegetace za jediný den, což je 20 tisíc tun. Až uvidíte větší množství těchto krasavců, tak preventivně vemte nohy na ramena, aby to nezvlezlo i vás, protože je to opravdu neuvěřitelné, co dokážou spořádat jako celé hejno. Další zajímavost jsou hadi. Hadi jsou dokonalí masožravci, netušil jsem, že až takhle dokonalí, nikdy nesežerou žádnou rostlinu, prý opravdu nikdy. Takže dokonalý masožravec v přírodě je... Samozřejmě holky řeknou, jestli můj partner, že jo, můj manžel, nebo ten můj, no a potom taky ještě hadi. To jsou také dokonalí masožravci. A poslední taková zajímavost na závěr, že klokani neumí chodit pospátku a dokonce to neumí ani krokodýly. Tak kdyby straně bafli, tak ten, prosím vás, ani klokan, ani krokodýl, ten jako couvat nebude.
1: Našli se prachy, hledal se majitel.
2: A majitel byl nalezen.
3: Takže... Tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
4: Nula.
3: Nula. Je tam nula!
4: Tak už nemám teda nulu na tom konci teda.
3: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty gratuluji, získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
4: Děkuju moc.
3: Nemáš zač?
4: Jednou na nákup a bude utržit.
3: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
1: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
6: Neděle se blíží a s ní i další domácí utkání Komety. Přijďte podpořit brněnské hokejisty v bitvě s Plzní a zažijte jedinečnou atmosféru modrobílých tribun. V neděli 11. října nesmí žádný kometák ve Winning Group aréně chybět. Tým kapitána Jakuba Fleka má přece ty nejlepší fanoušky u nás. Kometa do toho!
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojdete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sjeďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
10: Tati. A promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
11: Promění.
10: A v novou sukínku?
11: Promění.
10: A v paraplíčko?
11: Promění.
10: I na obal pro pastelky?
11: I v obal.
10: A v baťůžek?
11: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
12: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
10: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tatí? A...
11: Běž už.
12: Více na cestaodpadu.cz.
13: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
14: No jasně, z MND to jde.
13: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
16: Vytvořeno s použitím AI.
17: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
18: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
19: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.

0: sobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Free Radio 107 FM a také odpolední Free Party, 3 minutky před 16.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Krásné odpoledne všem fríčkařům. Na 107 FM připravená další muzika, například Chase and Status a taky Debbie. Tohle je lahůdka do dnešního odpoledne s názvem Gone Too Far. S dalším hitem se přihlásí MO a bude to její skladba Keep Moving. A hned na to taky Florida Ina a Timmy Trumpet Summer's Not Ready. Muzika pro všechny, co aktuálně ladíte 107 FM, a taky bych to rád poslal pro všechny, co vás aktuálně trápí. Brněnské kolony, není to vůbec jednoduché projet aktuálně Brněm, no a ať už projíždíte soukromně nebo pracovně, tak hlavně pevné nervy. Free Radio přeje hezké odpoledne.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

7. října 26, v kalendáři svátek slaví Justýna. Justýna přejeme dneska 7. všechno nejlepší, no a podíváme se 7. na 7 minutek po 16. na další program. Rozhodně tady nebudou chybět hity a rozhodně nebude chybět dobrá nálada. O muziku se postarají například Joel Corey, Rehab, Mufasa, Hype Man a Rainy, nebo taky Alvaro Soler a Topic, zkrátka celá ta hvězdná sestava ve zhruba následujících 10 minutkách. A to všechno těsně předtím, než odpálíme další covery a remixy. Takže v tom dnešním vysílání je pro vás připravená spousta skvělé muziky, no a k tomu ještě v remixech takové hity, které jen tak někde neuslyšíte. Tak doufám, že jste nažavení, doufám, že jste připravení. Doprava v Brně i nadále komplikovaná. Pokud nemusíte v tuto hodinu, raději nevyjíždějte. Prodlužou se nám kolony na Gajdošově a Táborské, taky Žarošická ulice, nájezd do Vinohradského kopce, tam je to opravdu nadlouho. No a kolona, která měla před okamžikem asi tak půl kilometru na Jihlavské ulici, tak už má rázem asi kilometr až kilometr a půl. Takže Jihlavská ulice taktéž s dlouhým zdržením. Takže trpělivost dneska všem, co projíždíte Brnem a jste aktuálně za volantem. Hlavně ať jedete a v pořádku dojedete. Po cestě laďte Free Radio a kdyby něco, využijte aplikaci nebo dopravní linku a sdělte nám informace, které stojí za zmínku pro ostatní řidiče. Teď už rychlý přehled nové muziky a potom už Joel Corey a jeho aktuální novinka Whisper. Free Radio. Hudební novinky.

0: Covery a remixy. Covery a remixy. Na Free Radio.
1: 16 hodin k tomu 19 minut a já mám pro vás dobrou zprávu. Vše je připraveno. Vše je připraveno. Vše je v pořádku. Brambory jsou v řádku. No a my si dáme dnešní covery a remixy. Ano, 7. říjen a dneska to bude remix skladby Free From Desire. Tahle skladba prošla nespočetným množstvím remixů, coverů, předělávek a různých dalších verzí, cover verzí a podobně, ale ne mnoho je z toho jako kvalitních, takže přesto, že tahle skladba má nespočet těch remixů, které jsou na internetu nebo jsou známé, tak ne vždycky je to úplně jako dobrý, protože předělat Galu není jen tak. No a my si dáme dneska celkem mladou verzi, je to předělávka z letošního roku, na závěr prozradím, komu se povedlo udělat takhle krásný remix. Pojďme si vychutnat Gala Free From Desire, covery a remixy trošičku jinak dneska.

Kavli a remixy. Dnes na 107 FM právě v téhle verzi Gala Free From Desire. Cedric Can 2026 remix. Psáno Sadri Can. Takže Cedric Canovský remix z roku 2026. Výborný! Gala Free From Desire dneska v téhle verzi. Teď už ale pokračování odpolední Free Party, před námi Maroon 5 nebo taky DJ Lassa. 16 hodin 24 minut, za okamžik doprava s Free Radiem. Free Radio, Free Radio, Free Radio.

0: porazit.
1: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Magickou baladu Letnice uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Operu Výlety páně Broučkovi nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Revoluce nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Komedii Sluha dvou pánů nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Normální detektivní komedie nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin. Pomoc chutná sladce. Brněnská charita pořádá každoroční sbírku Koláč pro hospic. Výtěžek sbírky podpoří brněnskou domácí zdravotní péči a paliativní pokoj v domově pokojného stáří na ulici Kamenná v Brně. Stánky s koláči najdete ve středu 7. října na Mendlově náměstí České, na hlavním nádraží u fakult VUT nebo v budově krajského úřadu na Žerotínově náměstí. Přispět lze také po celý říjen online na www.koláčprohospic.cz. Zakousněte se s námi do pomoci. Děkujeme.

0: Tak tohle je muzika od DJ Lasy, Julia z roku 2003, další zpátečková muzika, čas 16.32. Julia. Přímo před námi další informace z brněnské dopravy, přihodíme také informace o počasí, takže první co, tak vyrážíme za muzikou. Před námi Enya Only Time. Další hitůvku se na 107 FM postará Ellen Walker. Chystám pro vás Ritual. A k tomu taky duo Hedegaard s Arašem. Say my name. Máme 3 minutky po půl páté, nejvyšší čas omrknout aktuální stav brněnské dopravy. Vyrážíme na silnice.
1: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Odpolední špička stále v plném proudu, pokud míříte do centra města Brna, obrňte se trpělivostí, protože ztráty na těch hlavních tazích jsou někde okolo 10, klidně až okolo 15 minut. Podíváme se na ty hlavní komplikace. Opatrně v Brně, ulice Úvoz u křižovatky s ulicí Tvrdého, tady došlo ke střetu osobního auta s cyklistou a blokovaný je tam jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. Další komplikace Brno v ulici Poříčí, je to na křižovatce s ulicí Křížová, takže Křížová Poříčí, tady bourala dvě osobní auta a blokovaný je tam jeden jízdní pruh. Na místě probíhají vyprošťovací práce, počítejte se stržením provozu. A další komplikace je v Brně na Sedláčkově ulici, je to u křižovatky s ulicí Jedovnickou, tady bourala dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu.

0: a hlavně bezpečný dojezd vám přeje ze studia Freerádia Lukin. Kdybyste měli další informace, tak využijte aplikaci Freerádia anebo rovnou volejte na dopravní linku. Za všechny informace předem děkujeme.
1: Dopravní linka Freerádia. Volej 608 37 27 07.
2: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
1: Víme, jak bude. Počasí Freerádia.
0: V Brně máme příjemných 23 stupňů, něco mezi 23 až 24 stupni. Kolem 18. večerní už to propadne na 19 stupňů, ale večer bez deště a bez přeháněk a navíc večer příjemných 19 stupňů, takže dneska by to mohlo být opravdu v pohodě. Noční teploty se propadou na pouhých 11 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku dne zataženo, večer k tomu přehánky a ojedinělé déšť, odpoledne ubývání oblačnosti, možná až na skoro jasno, ale vypadá to, že spíš bude i odpoledne obloha zatažená. Teplotní maxima zítra během dne okolo 21 stupňů a noční teploty pouhých 10 stupňů.
3: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
0: Začátek skladby Only Time, je to remix pana Cyrila a skladbu vydala Enya. Takže Enya Only Time, Cyril remix právě teď za okamžik Lukyho vtípek nebo Ellen Walker. Čas 16.37.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Doktore, doktore, pojďte sem. Co se děje? Já necítím svoje nohy. A to je normální. Napříjmu vás vždycky opláchnou.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
0: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. Jedu vlakem, České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
1: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
0: A kde to najdu?
1: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
0: A nemáš nějakou slevičku?
1: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
2: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
3: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
2: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
3: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
2: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete.
4: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a 16 koňmi, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz.
5: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh.

0: i 3D Expo.
1: MSV 2026.
0: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Radia. 107 Fríčka.
9: A hop, skok do odpolední Free Party, ano, tady je Hedegaard a Arash, Say My Name, máme necelou minutku po 3:45, no a za okamžik taky kino novinky na Free Radio.

0: Nejenom odpoledne plné kvalitní muziky, ale také odpoledne plné informací. Potom, co jsme si dali tyhle hity, chystám další pecky, například Minely, Bus Station, bude také Bíbírek a David Guetta Sad Girls, ale teď se mrkneme na aktuální kinonovinky.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Do kin vstoupila také odlehčená česká komedie Tango pro tři. Film je romantikou plnou tance, milostného jiskření i napětí. Když se grafice Julii po sérii životních nezdarů naskytne příležitost zúčastnit se populární taneční soutěže, využije ji, aby se znovu postavila na vlastní nohy. Jejím partnerem se stává ambiciózní Kristián, který se touží vrátit mezi taneční elitu a zachránit uvadající kariéru. Těšte se na Kristýnu Bokovou, Jána Koleníka, Anu Polívkovou a Marka Taclíka v nové české komedii Tango pro tři.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: 16. hodina 54. minutka, znamená to takový ten přelom mezi odpolední free party a mezi freeboxem. Ano, po 17. už startujeme freebox, tedy písničky na přání. No ale rád bych dneska odpolední free party zakončil nějakým jakoby dobrým příběhem. Máme tady naléhavé volání o pomoc. Naléhavé volání o pomoc přimělo v pondělí odpoledne nájemníka bytového domu přivolat hlídku městské policie do Bystrce. Z horních pater zasechl starší ženu, která se dožadovala pomoci. Když si ní strážníci navázali kontakt zpoza dveří, se jim slabým hlasem snažila vysvětlit, že se jí špatně dýchá. Postěžovala si také na bolest na hrudi, která jí znemožňovala jakýkoliv pohyb. Z obavy o její zdraví se hlídka rozhodla otevřít dveře a dostat se do bytu pomocí planžety a 64-letou ženu tak zakrátko našla v jednom z pokojů. Bylo jí evidentně špatně a nebyla schopná vstát a pomoct si tak sama. Strážníkům vysvětlila, že potíže s dýcháním má už několikátý den a postupně se zhoršovaly. Hlídka proto okamžitě upozornila záchrannou službu a ještě než zdravotníci přivezli ženu po prvotním ošetření do nemocnice, tak i strážníci zkontrolovali, zda jsou všechny spotřebiče v bytě vypnuté, jestli jsou okna zavřená a jestli klíče od zamčeného bytu přidali osádce sanitky. To všechno zařídila právě hlídka městské policie a příběh má dobrý a šťastný konec. Všechno dobře dopadlo, takže jsem chtěl aspoň tohle přenést dneska do éteru, aby jsme měli na závěr odpolední free party příběh, který jako začínal voláním o pomoc, vypadalo to, že bude nouze, ale díky sousedům a díky lidem v okolí to všechno dopadlo tak, jak jsme teďka četli, tak, jak to dopadlo. Já už jsem chystal taky další hity, objeví se například skladba Tu Corazón. Během toho, co už budete pomalu vymýšlet pecky, petardy, hity a bomby do freeboxu, tak posílám taky Don't You Worry Child, John Martin a Swedish House Mafia. A takový malý jako plamínek celého toho velikánského táboráku těsně před freeboxem, taková malá zahřívačka, bude skladba Gold Dust a DJ Fresh. Závěr odpolední free party, po 17. startujeme středeční freebox na Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl, v kalendáři dneska sedmička, no a 7. slaví svátek Justýna. Ještě jednou přejeme všechno nejlepší. Čas 16. hodina 56. minutka.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudby.

0: Freebox na Free Radio.
1: Je to tak, dámy a pánové, vážení a milí posluchači, nastal čas odstartovat další Freebox na Free Radio. 6 minutek po 17. Je to tady! Konečně! Ano, konečně. Dočkali jsme se, teď to může začít. Můžete volat, psát, využít právě tohoto prostoru pro naše milované posluchače, a to buď přes telefonní linku 790 107 107, nebo přes studiový e-mail studio@freeradio.cz. No a k tomu vás budu čekovat taky samozřejmě v aplikaci. Já už jsem v aplikaci nějaký pozdravy zahlídl, takže je pravda, že fríčkaři jsou připraveni a už jakoby okolo té 17. tam začínají skákat první zprávy a první ohlasy a první pozdravy, za což jsem samozřejmě moc rád. Jinak středa 7. pokud máte na večer nějaký plány, nevím, třeba nějaký hezký, milý rande, tak ať vám to klapne, ať vám ta romantika vyjde na večer. Takový to, miláčku, středa, tak dáme dneska rande, co ty na to?
2: Prosím tě, nedejchej na mě, táhne z tebe pivo a smrděj ti noj, jdi si ho umej, do kličku jeden. To je život.
1: Krásná vzpomínka na slunce, seno, tak hlavně ať to máte večer v pohodě a s úsměvem, a kdyby bylo potřeba zahrát třeba nějakou písničku, tak volejte sem do studia Free Radia, já se o to postarám. Od mikrofonu zdraví Lukin, 7,5 minuty po 17. je tu Freebox.
0: Free Radio, hudební

0: 13 minutek po 17. hodině posloucháte Free Radio 107 FM, Lukin u mikrofonu a Freebox, teď už se dá říct, že čerstvě rozjetý Freebox. No a já už jsem to naznačoval v úvodu toho pořadu, že tady mám nějaké zprávy a nějaké ohlasy v aplikaci Free Radio. Chtěl bych tím pádem pozdravit Roba a pozdravit taky Tomáše, to jsou ti, co se postarali o ty zprávy. Robovi děkuju, Rob posílal reakci na Lukyho vtípek, že to zná trošku jinak. Robe, tohle je jasný, mě tohle to třeba proletí hlavou třeba tak milionkrát za měsíc, když jakoby natáčím Lukyho vtípky, tak je přece, to je nad slunce jasný, že ty lidi si řeknou, je, já to znám jinak, teď on to řekl blbě, nebo to je jinak a já to znám jinak, to je prosím vás úplně jasný. Je logické, že vtipy mají několik verzí a že samozřejmě posluchači, když slyší moje vtipky z éteru, tak to nemusí být úplně přesně ta stejná verze, kterou znáte i vy. Každopádně je to jenom takové odlehčení během toho vysílání a je to jenom takové odlehčení, proto se to jmenuje vtípek, mohlo by se to jmenovat ještě jako vtípeček, jakože to je úplně taková tak jako malinkatá zanedbatelná věc, že když to jako nepostřehnete, tak to vůbec ničemu nevadí. Ale Robovi děkuju za to, že slyšel vtípek a že posílá reakci. Další vzkaz je tady od Tomáše. Ahoj Luky, prosím tě, zahraj, a teď já moc nerozumím tomu vzkazu, zahraj skutečně smutnou Captain Hollywood Project More and More. Tak já jsem si říkal skutečně smutnou, já si myslím, že to je jako dobrá jako skladba. Nevím, jestli skutečně smutnou, možná to je překlep, jo? Víte, jak to je, píšete nějaký slovíčko a ono to napíše za vás něco úplně jiného. Tak jdeme dokončit ten vzkaz. Ahoj Luky, prosím tě, zahraj skutečně smutnou Captain Hollywood Project More and More a bude to pro moji mamku, má zítra svátek, děkuju Tomáš. Tak Tomášku, jestli má mamka zítra svátek, tak klidně napíš ještě zítra, ať vám se zahrajeme. Captain Hollywood a zpátečka z roku 92, More and More, Free Radio.
1: Našli se prachy, hledal se majitel.
2: A majitel byl nalezen.
3: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
4: Nula.
3: Nula. Je tam nula!
4: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
3: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
4: Děkuju moc.
3: Nemáš zač?
4: Jednou na nákup a bude úplně
3: to. Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
1: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
2: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Frýčka. Kde

Free Radio 107 FM, pohodové odpoledne u mikrofonu Lukin a před námi objednávka od Lucky. Lucka to napsala tak jako krátce, ale výstižně. Ahoj Lukášku, přeji ti pohodové odpoledne. Luci, já moc děkuju, lidi to nepíšou většinou takhle hezky. Moc díky. Nemáš náhodou po ruce Galantis? Děkuji ti, Lucka. A jako víc nic, Lucka to nechala tak jako na volnoběh, tak jako na pohodu úplně. Nemáš náhodou po ruce Galantis? Luci, náhodou mám po ruce Galantis. My si dáme petardu Runaway, tobě moc krát děkuji za další objednávku. A ostatní fíčkaři, kteří ladíte Freebox a ještě pojedete dneska někam do centra nebo jedete z práce, tak mám pro vás zhruba za 4 minutky připravené další aktuální zprávy z brněnské dopravy. Není to úplně veselé, tak jako Freebox, ale bohužel musíme si to dneska projít. Tak jenom ať víte, kde to jezdí a kde to stojí. Za okamžik tedy doprava. Teď už ale Galantis Runaway od Lucky.

0: Muzikala, muzika, ano, správně posloucháte Freebox na 107 FM, je to tady hlavně o muzice a je to o muzice, kterou vybíráte sami a diktujete, jak byste to dneska chtěli slyšet. A hlavně taky zahrajete pro někoho druhého, to je to zajímavé, co tady ve Freeboxu můžu navíc nabídnout, že uděláte radost někomu, s kým se třeba dlouho nevidíte, nebo na koho myslíte, nebo zkrátka chcete někomu udělat radost. Já doufám, že vám udělá radost Timmy Trumpet, před námi jeho skladba Best Thing. Další kousek bude skladba Life is Now, tedy Basic Element a Dr. Alban společně. A chystám taky novinku Company. Za touto skladbou stojí Chloe, Ouma, Lee a taky Clean Bandit. Zní to celkem dobře. Takže pohodička u Frýčka za okamžik pokračuje, teď ale rychlý pohled na silnice, doprava a počasí na Free Radio.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Odpolední špička sice pomalu slábne, ale máme tady stále ještě komplikace. Na jihu Brna opatrně dálnice D2, příjezd do Brna ve směru od Bratislavy, komplikace na D2, dlouhé kolony a také navazující okolní ulice, například Hněvkovského v Komárově. Naopak Hněvkovského směrem k dálnici D2 hlásíte právě v tomto směru dlouhé kolony. Takže D2 směrem k D1 a Hněvkovského směrem k D2 očekávejte minimálně ztrátu okolo 5 minut. Další kolona je na Heršpické ulici, pokračuje kolona na Vídeňské ulici, k tomu komplikace Vídeňské Křížová a Poříčí. Tady máme v okolí Mendlova náměstí velmi silný provoz. Další silnější provoz očekávejte na Nových Sadech. Zmizely kolony z Gajdošovy a Stáborské. Uklidila se také Jedovnická a Žarošická. Tam už je to aktuálně úplně průjezdné bez kolony, což je dobrá zpráva do dnešního odpoledne. A kratší kolona ještě aktuálně Milady Horákové a taky Koliště přímo v centru. Tam očekávejte zdržení okolo 5 minutek. A dalších 5 až 8 minut ztratíte taky na Kněžnické ulici. Je to ve směru z Žabovřeské i na Žabovřeskou. Takže v těchto oblastech ještě jistotu nohu z plynu. Snad by to mělo být z těch kolon všechno. No a teď se podíváme na ty nepříjemnosti, které vás ještě po cestě mohou potkat. Buďte opatrní na dálnici D1, 169. kilometr ve směru do Brna, tady stojí porouchané auto, dávejte tam pozor. Dálnice D2 na 7. kilometru směrem na Brno, dávejte pozor na porouchané nákladní auto. Ano, už jsme to řešili. D2 příjezd do Brna, takže porouchané auto a ještě velmi silný provoz. Takže tam se opravdu obrňte triplivostí na D2. No a poslední informace. Je tady kousek od rádia Brno, ulice Úvoz na křižovatce s ulicí Tvrdého. Tady došlo dnes odpoledne ke střetu osobního auta s cyklistou. Blokovaný je tam stále jeden jízdní pruh, takže počítejte ještě v této oblasti s drobným zdržením. Takhle tedy k té aktuální situaci v dopravě. Já doufám, že to zvládnete, takzvaně bez ztráty květinky. Pokud máte další čerstvé informace nebo přesnější informace, volejte přímo do studia na dopravní linku a nebo využijte naší aplikaci. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: V Brně máme aktuálně teploty mezi 22 a 23 stupni, na večer příjemných 19 stupňů Celsia, vypadá to, že večer a noc bude bez deště a bez přeháněk. Noční teploty ale propadnou na pouhých 11 stupňů. Zítra očekáváme podle předpovědi zataženou oblohu, večer navíc ještě ojedinělé déšť a přehánky. Teplotní maxima nebudou moc vysoko, 21, 22, víc se to zítra asi nevyhoupne a zítřejší noční teploty budou opět okolo 10 stupňů Celsia.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Freebox na Free Radio.
0: Malinkatá změna právě teď ve vysílání Free Radia. Já už jsem měl nachystanou skladbu, že hnedka po dopravě, po počasí, že řeknu ano, hop, skok zpátky do Freeboxu a pustím Timmyho Trumpeta. V tom ale telefon. A my se ptáme, kdo je tam. Halo, halo.
4: My se ptáme a odpověď je, že je tady Pavel.
0: Je tady Pavel, Pavlíku, ahoj. Takže, rovnou k věci, nemáme nic domluveného, na nic jsme se nezeptali, nic jsme neprobrali, takže rovnou k věci, Pavle, jak se máš?
4: Mám se dobře, ale je pravda, že jsem teďka dlouho nevolal. Bo jsem byl nemocný, aha, už je to zase tady, a šípečky, rýmečky, kašlíky, A je to prostě svinstvo, no a nám chlapům to dává zadat, ale to my víme.
0: To my víme, proto jsou na světě ženy. Víš, jak to chodí, jo? Ženu potřebuje muž, který leží na smrtelné posteli s rýmičkou, jo? To je přesně role ženy. A žena potřebuje muže, když vejde na záchod a tam je pavouček.
4: Ano, přesně tak.
0: Takže
4: ale,
0: každý má svou roli.
4: To prostě daný a tohle ano. Se jako nezmění. Jako ten ovladač, co si budem ten ovladač, když ležíš, je vlastně daleko.
0: To je strašný tady to s tím ovládáním.
4: A teď si vem, když je zavláženská k tomu pavoukovi. No. V jejich očích je to půlmetrovej netrovo, co má zuby jak díky.
0: Kusadla,
4: jak ano. A ten pavouček je to veliký jak nehen od malíčku.
0: Většinou je to bratranec od klíštěte, máš pravdu, ano. No. Tak... ale já jim rozumím, je to prostě neskutečná nestvůra a přijde chlap a musí nad ní zvítězit, to je důležitý. Teďka, Pavle, ano. Prosím tě, aby jsme zvítězili taky nad playlistem Free Radia, máš na mysli nějaký super song, co bychom si na fríčku mohli dneska zahrát?
4: Je. Back a Tonka.
0: Tonka, ano. Ježišmarja, tak to je nápad, ale kamaráde, kam ty na to chodíš? Vždyť Cedinov jsme dávali pravidelně a už to pravidelně nedáváme a ty jsi to zase vytáhl.
4: A to je ta chyba.
0: Výborně, takže Beachback a Tonka, srdcovka z Německa, Cedinov je připravená. Pavlíku, já ti moc krát děkuji za tvůj přínos do vysílání i za tu skladbu, ale ještě věnovačka, ještě tvoje pozdravy a tvoje věnování, předávám
4: moje
0: slovo.
4: Moje věnovačka a moje pozdravy, to ještě tak jako speciální, to víme.

0: Tonka Seridov. Pavle, děkuju, děkuju za pokec, děkuju za rozhovor, díky za skladbu a měj se parádně, ahoj.
1: Taky, čau.
0: Čau, čau. Já doufám, že Pavlík bude opatrovat svoje zdraví, jako vy všichni, ať nám tady pak v tom freeboxu nechybíte, to víte. Nerad bych vám tady napsal do třídní knihy absenci. Radši píšu všem přítomnost. Teď už Beachback Tonka, Free Radio 107 FM a Freebox s Lukinem. Jedeme dál!

0: Rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru. Hledá

0: hlas@freeradio.cz
1: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
0: Těšíme se na tebe. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: krásně zní aktuální novinka tady u nás ve vysílání Free Radio a přece musíte uznat sami. Ty hlasy, ta hudba, ten rytmus, prostě kompany se povedlo. Úžasná skladba právě teď doznívá v čase 17. hodina 48. minutka za pár vteřin, když máte v autě teďka 47, tak nebojte, za chvilku tam klikne 48. A já tady mám další nápad od posluchačů Free Radio. Napsal tady Pepa. A Pepa to vychytal jakoby podobně, jak předtím Pavel, kdy Pavlíka napadla právě skladba Beach Back, Set It Off, tak Pepa má podobný nápad na skladbu, kterou jsme dlouho nehráli. Rovnou to přečtu, rovnou posílám do éteru. Za malou chvilku tady budou taky ukázky horkých novinek z hitparády. Přece jenom už máme prostředek pracovního týdne a v pátek je hitparáda! 107. Frýčka v pátek startuje po 15. hodině. Do 15. hodiny máte možnost hlasovat na freeradio.cz/top107 a ovlivnit celou hitparádu. Zahlasujete pro jednu skladbu, tím pádem vytlačíte jinou skladbu směrem dolů. To znamená, každý den můžete do hlasování poslat až 10 hlasů z jedné IP adresy. Teď ale zpátky skok do Freeboxu a k tomu vzkazu od Pepy. Pepa napsal: Ahoj Luke, prosil bych zahrát song Hesitate od Pico. Dlouho jsem to u vás neslyšel hrát. Šlo by to prosím tě dohledat, kdy jste to hráli naposledy, díky moc a hezké zbytek dne, Pepa. Pepiku, já jsem na to koukal, tak znova počkat, já to tady mám možná už přepsaný, protože jsem to vložil i dneska, ale zůstal tady v historii, než to odehraju, tak tady vidím, kde naposledy to hrálo. Naposledy jsme tu skladbu hráli 27. června roku 2024.
1: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojdete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sjeďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
2: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme výběr.
7: Dvojnásobíme investice.
6: Je čas
7: optimální. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
10: Hrajeme podle tebe Freebox.

0: Hit Parády.
1: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Zdraví vás Lukin a přináším novinky z hitparády 107 Fríčka. Novinka číslo 1. Timmy Trumpet, Alef Arben, Chase the Feeling.

0: po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Relax na Free Radio.
1: 24 před 18 hodinou večerní posloucháte Freebox na Free Radio a dohrávka Mike'a Candice. Tohle byl Mike Candice, švýcarský hudební producent, DJ a remixer a jeho skladba Where Am I. Před námi Benny Benassi a Oaks. Pustíme si taky All Night a Parov Stellar. Krátce po šesté taky novinka Cedric Gervais a Carla Monroe, Gotta Be. Skvělou náladu a příjemný poslech přeje Free Radio. Od mikrofonu vás zdraví Lukin a před námi další muzika. Vybírejte podle sebe Freebox. Volejte 790 107 107, pište na studio@freeradio.cz a nebo taky brnkněte nebo pište přes aplikaci, kam můžete posílat i hlasové zprávy. Tak toho využijte a teď už Benny Benassi.
0: Free Radio. Free Radio.

0: Freebox na Free Radio.
1: 18. hodina, k tomu 9. minutka. Já se moc omlouvám, já jsem se teďka do poslední vteřinky před tím vstupem musel smát, protože se mě líbí ta nápaditost a vynalézavost našich posluchačů. Měli jsme tady vzkaz právě, který posílal Pepa. Ahoj Luke, prosil bych zahrát song Hesitate od Pico, dlouho jsem to u vás neslyšel hrát. Šlo by to prosím tě dohledat, kdy jste to hráli naposledy, díky, moc hezký zbytek dne, Pepa. O chvilku později, zhruba tak jako o půl hodiny čistého času. Ahoj Lukáši, prosím o zahrání Salvator Ginechi, Your Mother, bylo by to pro tebe a taky pro všechny, co poslouchají. Díky, s pozdravem Dušan. Dušan a Pepa mají úplně stejné telefonní číslo. Kluci, jak vy to děláte? Jak vy to děláte, tak kdo z vás je Pepa, kdo z vás je Dušan a je tam vlastně vůbec nějaký Pepa a Dušan, to já se asi nedozvím. Každopádně děkuji za tenhle skvělý nápad, kdy vlastně vytváříte fiktivní postavy. Já zdravím jak Pepu, tak Dušana. Je jedno, z kterého mobilu to bylo. Důležitý je, že si dáme další skarbu na přání. Salvator Ginechi se chystá. Já tady mám ještě Pitbulla, Doja Cat, Groove Through Adversity a hned potom opět vaše songy na přání. Kluci, gratuluju.
0: Lukáš Bartl. Lukáš Bartl. Free Radio. Mr. Worldwide.

0: Krásný podvečer, doufám, že to máte dneska ten podvečer na pohodu, konec práce, konec povinností, konec všeho nepříjemného a teď po práci, co? Po práci legraci! A hlavně teda Free Radio. Tak, teď rychlý přesun na telefonní objednávky, další objednávka už je na cestě, linka 790-107-107 právě teď uvolněná a my se ptáme, kdo je tam. Halo, halo?
1: Tomáš Werner.
0: A Tomas. Tomášek zasáhne dalším příspěvkem do našeho playlistu na Free Radio. Tome, co si pustíme?
1: Dneska to bude slovenský rap, konkrétně Bacil Rugby 365 dní.
0: Nikol, člověče, na tu Nikol nikdo nemyslí, to je chudák. Aha, chudák Nikolka jsem... tam, no.
1: No jo.
0: No jo. Bacil Rugby a Nikol.
1: A tak zase, kdo si to má všechno pamatovat.
0: Přesně, Tomášku, říkáš to správně. Kdo si to má všechno pamatovat? Teď tam je celá pátá B dneska za těma písničkama, to je hrozný. Tak, jdeme na to. Dobré je, že máme skvělou náladu, 365 dní máme připraveno. Pro koho, Tomášku, hrajeme?
1: Pro celý tým Fríčka.
0: Takže pro všechny, co tady dřeme. Od rána do večera.
1: Ano.
0: Jseš hodnej. Tomáškovi děkujeme. Ať už jsou to ranní moderátoři, odpolední moderátoři, večerní moderátoři, zprávaři, zprávařky, technici, technické oddělení, včetně paní uklizečky, pro celý tým Free Radia od Tomáše dneska tato bomba. Tome, děkuju a měj se krásně, ahoj!
1: Díky, Lukáš.

0: Poklidný večer všem na 107 FM přeje Free Radio. Necelá minuta před půl sedmou, před námi jsou informace z brněnské dopravy. Podíváme se na ty aktuální komplikace v dopravě. Přihodíme taky info o počasí, no a z muziky vaše oblíbené hity. Před námi Gabry Ponte a taky Mauricio Bucalo. Známý hit Komu si džíra, komu si bala. Hned na to navážeme vzkazem od Milana. Milan napsal: zdarec Lukas, prosím tě, potřeboval bych to trošku oživit v práci. Dneska makárenko až do 21, tak ať to uteče a tobě ať to hraje zdarec. Dimension Dark Lights je v tom vzkazu, takže pokud to máte podobně jako Milan v práci, tak myslím si, že s touhle muzikou by to mohlo o něco rychleji utíkat. Dark Lights. Další vzkaz posílá mamka Mirka. Dobrý večer do studia, prosila bych pro svoje dvě ratolesti zahrát Bangaranga. Nevím vůbec, o co se jedná, doufám, že mi jako rádio pomůžete. Je to pro ty moje zlatíčka. Děkuji, s pozdravem, mamka Mirka. A mně se hrozně líbí podpis. Mamka Mirka, mamko Mirko, pro tebe a pro děti. Bangaranga, bangaranga, bangaranga. Muzika na přání, prostě to jede. Bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga. Free Radio 107 FM a právě teď čas 18. hodina 30. minutka, před námi do prava.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a 16 koňmi, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz.
3: Víme, kde to hostne. Doprava Free Radio.
0: Free Radio je stále s vámi a to platí samozřejmě i na vašich cestách. Pojďme omrknout tu aktuální dopravní situaci. Opatrně na Brněnsku v Pohořelicích. Pohořelice mají problém. Ve Znojemské ulici na kruhovém objezdu došlo ke střetu osobního auta s nákladním autem. Projíždí se bez zdržení. Dálnice D1, 169. kilometr ve směru na Brno. Tady stojí porouchané auto, dávejte tam prosím pozor. Tohle jsou zatím jediná dvě upozornění, které nám tady zůstávají viset pro řidiče, kteří ještě dnes na večer pojedete svým autíčkem. No a koukám na tu situaci v centru Brna nebo v okolí centra Brna. Nejhorší to je aktuálně stále na kolišti Mlady Horákové. Kratší kolonu hlásí Gajdošova Táborská. Pomaličku se nám to uklidňuje na Hněvkovského ulici. Taky nám mizí kolony z Heršpické ulice. Silnější provoz ale stále na Zvonařce a na Poříčí. Také Vídeňská ulice na křížení s Poříčí a také Křížová ulice. K tomu silnější provoz ještě hlásí Hlinky a v tuhle hodinu vidím ještě kratší kolonu taky na Kníničské ulici. Takhle tedy informace k té aktuální situaci v dopravě a doufám, že v pořádku dorazíte tam, kam potřebujete. Pak, když máte jakékoliv další informace k dopravě, využijte naší aplikaci anebo rovnou volejte. Děkujeme.
3: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Teploty už se nám pomaličku snižují, centrum Brna hlásí aktuálně 21 stupňů Celsia, kolem 19. večerní teploty na 17 stupních a noční teploty okolo 11 stupňů Celsia. Srážky hlášeny nejsou ani na večer, ani během noci, ale zítra na večer už by se objevit mohly. Zítra během dne očekáváme zataženou oblohu, večer ojediněle déšť a přehánky, teplotní maxima zítra od 21 do 23 stupňů Celsia a zítřejší noční teploty padnou na pouhých 10 stupňů. Teď už ale komu si džíra, komu si bala. Free Radio 107 FM, Gabry Ponte a Mauricio Bucalo. 3 minutky po půl sedmé.

0: z Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: Neděle se blíží a s ní i další domácí utkání Komety. Přijďte podpořit brněnské hokejisty v bitvě s Plzní a zažijte jedinečnou atmosféru modrobílých tribun. V neděli 11. října nesmí žádný kometák ve Winning Group aréně chybět. Tým kapitána Jakuba Fleka má přece ty nejlepší fanoušky u nás. Kometa do toho!
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Viděl jsi to?
6: A co, jako?
5: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
6: No má bejt.
5: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
6: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
5: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
6: Radši dopíjat ti to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
7: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom. Více na cestaodpadu.cz.
8: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66%.

0: Box na Free Radio.
1: Dvě minutky po tři čtvrtě. Já jsem tady chystal další písničku, kterou dneska vybírala Ondra. Ondra si napsal o velkou zpátečku, nebo velkou, je to zkrátka zpátečkový hit jako blázen. A je to Michael Jackson! Říkal jsem si, tak do toho dneska skočíme. Ondrovi moc krát děkuju. Ondra píše, zdravím Free Radio, zdravím i Lukina. Poprosil bych zahrát a vyhrabat zpátečku Billie Jean od Michaela. Doufám, že tohle Lukin pustí. Je to prostě kultovní záležitost. Posílám to svoji rodině, bráchovi do garáže, Lukinovi na Free Radio a taky všem posluchačům a posluchačkám, co si užívají songy na přání. Díky a mějte se suprově. Já děkuju moc Ondrovi, Michael připraven, za okamžik taky Minelli ram pam pam, ale prvně před Minelli ještě Michael. Za okamžik je to tady.
2: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
4: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Hrajeme podle T.

0: Box na Free Radio.
1: Muzika la muzika. Free Radio 107 FM, muzika na vaše přání, pokračování Freeboxu krátce před 7 hodinou večerní, no a teď už samozřejmě i další objednávky. Jdeme na věc, skočíme do aplikace. Ano, jsou tady nové vzkazy a nové pozdravy. Ahojky Lukajdo, jsem tu pozdě. Ne, tak zas tak úplně ne, no moment, možná se dozvíme něco ještě jako horšího. Ahoj Lukajdo, jsem tu pozdě. Takže jestli tahle pecka už hrála, tak vyber, prosím, něco jiného. Moc prosím o Hugel Move Into The Sun a bude to pro tebe, pro celou naši Free Family a taky pro všechny modro-bílé. Fanděte za všech okolností. Díky moc, napsala Gigi. Já tady mám pořád ještě ve studiu Free Radia dva lupeny na zápas na 11. Kometa a Plzeň. Takže pokud byste někdo chtěl, tak buďte v pozoru. Buďte v pozoru, jakmile uslyšíte signál, volejte studio, tak zkrátka neprodleně volejte studio. Gigi má geniální nápad a naštěstí Move Into The Sun ještě dneska nebyla. Nejenom pro Gigi, ale taky pro všechny modrobílé a pro celou Free Family, jak to hezky napsala. Posílám to tam, Move Into The Sun, za okamžik Say Something, tedy Sony Fodera a Becky Hill. A do playlistu posíláme také horké novinky, tentokrát Glockenbach a Callum Scott a jejich Collide. Osmnáctá hodina, 59. minutka v kalendáři 7. svátek slaví Justýny. Holkám přejeme všechno nejlepší a teď už krásný večer v doprovodu Free Radia.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Box na Free Radio.
1: 6 minut po 7 večerní, no to je hromada hodin. Hodin jako u hodináře, přátelé, není čas ztrácet čas a rovnou ve Freeboxu vítáme dalšího posluchače na telefonní lince. Kdo se ozve? Halo, halo?
2: Halo, halo, Culdo, který tady všichni posluchače, to je Luky.
1: No to jsou mi pěkné ozviny teda od toho Culdy. Culdo, já jsem rád, že ses ozval. Mně teďka napadla taková myšlenka, já rovnou začnu prosím tě tím, co mě napadlo, protože ty jsi jakoby jeden z nejtrpělivějších posluchačů, vždycky když se dovoláš, bohužel v takovém čase, kdy jakoby skladba má dokonce 3-4 minuty a ty prostě 4 minuty dřepíš na druhé straně, mě by zajímalo, co si ten člověk myslí. Na co myslíš u toho čekání, nebo co si říkáš? Myslíš na to, jak ta skladba hraje, nebo seš jako myšlenkama jinde, říkáš si, jak si to posekáš zase pěkně na zahrádce a jakoby nevnímáš tu hudbu, nebo co si myslí čekající člověk na lince?
2: No ale abych si jako přiznal pravdu, tak se si dneska tak uvědomil, že já vlastně vždycky, když volám kolem té 7,
1: no,
2: tak určitě volám nevhod, protože ty si jdeš určitě taky jako odskočit, jo, nebo takhle.
1: Já jsem si odskočil ve 3/4, ale to je jenom mezi nama.
2: Jo, pohodě. Takže jako jsem dneska tak přemýšlel, jako jestli doopravdy volám nevhod. A pak jsem si říkal, ale počkám, jo, nechám ho, až se ozve, tak teprve potom zavolám. A co si říkám, když čekám? Nic, pohoda, houpu se tady na houpačce, takže nedřepím, abych asi nedal už s mýma kolenama. Ale jo, jsou v klidu.
1: Houpu se na houpačce a jsou v klidu. To je třeba hezká odpověď. Kdo to dneska řekne takhle, jako, hele, čekám na lince, jako v klidu, houpu se na houpačce. Mám houpačku, heč.
2: Náhodou. No.
1: Super, krásný, krásný. Mnohé děti by ti mohly závidět. Takže nevadí ti to, protože já třeba mám docela problém. Samozřejmě, když voláš do rádia, je to jiné čekání, když voláš někam, kde se potřebuješ dovolat a potřebuješ něco vyřídit. A tam se vždycky ozve, čekejte na lince, všichni naši operátoři jsou momentálně obsazení. A a nějaká hudba, která ti jako rve nervy. Mě by zajímalo, který člověk na země kvůli vybírá tu čekací, jako ty melodie. Takový ty, víš, to jsou jakoby nervy drásající songy. Kdyby tam bylo cokoliv, já nevím, kapání kohoutku nebo hoření ohně, ale to jsou takové melodie a já vždycky poslouchám a nemůžu to poslouchat, mě to úplně hrozně vadí. Takže,
2: jo, když... tak já to nikdy nemám na uchu, víš, já to mám radši v pozdálí.
1: Máš to pozdálí, no, vidíš
2: to. Tak blíž, no.
1: Chytřejší než já, vidíš to. Ale tady to je jakoby jiná čekací doba, protože tam seš nervózní, potřebuješ něco vyřídit a úředníci nemají čas, ale v tom rádiu to je jakoby spíš pro zábavu. Tady je ta atmosféra uvolněnější, čekáš zkrátka ve frontě na písničku, nehraje v tom roli žádný prachy ani krachy, takže si myslím, že je to daleko pohodovější, ale napadla mě právě ta myšlenka, co tam ty lidi si tak jako říkají a co prožívají. Takže děkujeme za objasnění toho, co prožívají posluchači Free Radia, no a teďka už, aby si teda vysloužil po tak dlouhým rozhovoru tu písničku, tak je tady prostor pro tebe, konečně, ano, konečně ta věta. Je tady prostor pro tebe, takže jsme zvědaví, co dneska vybereš a co si zahrajeme.
2: Hele, dneska jsem vybral Davida Guettu a See You, Titanium, bude to pro tebe do studia a Anička, děkuji za pozdrav, musím vyřídit, musím zapomenout.
1: Super, super.
2: A pro všechny posluchače, pro Michelinku s Amálkou a samozřejmě pro moji Aničku.
1: Krásný, krásný. Kdy jste se prosím tě viděli včera? Potkali jste se nebo jste se nepotkali? Ty jsi to zaspal celý, Anče makala. Jak to dopadlo? No, ať to víme, no jako ty příběhy, rozumíš? Ať...
2: Ale Anička makala, já jsem došel dom, najedl jsem se, protože jsem došel o 6 večer práce. Takže mám takovou, no, tento týden mezi směnou, zítra jdu už normálně na odpoledne. Ale jako asi dala to, musela, no.
1: Musela, zvládla to, výborně. Aničku zdravíme a přeju ti další krásné, společné, nejlepé romantické večery s Aničkou. A teď už Titanium, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj, děkuju.
1: Čau, čau. Rádi zahrajeme songy na přání a dokonce se k nám dostal i záznam z toho včerejšího večera Culdy s Aničkou. Já už jsem jim to jednou pouštěl, mě to hrozně láká. Tak přátelé, záznam ze včerejšího večera.
3: Prosím tě, nedejchej na mě, táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi silou, mej do kličku jeden. To je život.
0: Free Radio. Hudební

0: rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radio.
1: Těšíme se na tebe. Free Radio. Free Radio.

0: Jiřího vtípek.
1: Je to hrozný, ty nejlepší věci v životě tě buď udělají tlustou, opilou, anebo těhotnou.
2: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Kolářem a taky večerní Freebox s Lukinem. Teď ale posila na telefonní lince, já se ptám, kdo pak je tam. Halo, halo?
1: Halo, halo, tu telefonuje Lenka.
0: A Lenka má na starosti další skladbu. Leničko, co si pustíme, co si poslechneme?
1: Bude to Tsunami. Nevím teda, ale pamatuju si toho interpreta.
0: Máme Tsunami, ale... máme připraveno, Dubs, Borges, to není důležité. Důležité je, že máme připraveno.
1: Já to víš ty. A je to prostě, že já mám dneska v hlavě taky takový Tsunami.
0: Čím to je? Počasí nebo práce?
1: Opět trošičku náročnější práce, rodiční požadavků. Připadala jsem si dneska opět jako hláška v mrázku středná. Takže jsem musela řešit se zákazníkama a ještě jsem něco řešila i pro moji mámu a jak jsem chvilku mluvil s Fuldou a dal toho na tu trpělivost a volání na různý zákaznický linky a jejich melodie, tak některé melodie jsou spíš na než na to, aby tě jako povzbudili.
0: Já to mám stejně. Já to mám úplně stejně, takže teď si pustíme melodii, která nás nebude rozčilovat a nebude nás nervovat, ale naopak nás potěší. A Leně nám prozradí, o jakou skladbu se jedná.
1: No, takže to bude to. Jestli si jsem si to zapamatovala Tsunami, bude to pro vás, pro všechny do fríčka, pro mě na zlepšení nálady a pro všechny, co poslouchají.
0: Výborně. Muzika vybraná. Leni, děkuji ti za pokec. Doufám, že budou ty dny do konce tohoto pracovního týdne lepší a lepší. Kdyby náhodou něco, tak večer zavolej. Jinak se měj krásně a díky, že posloucháš Fríčko. Ahoj.
1: Zavolám,
0: mě se je
1: zpívky. Ahoj.
0: Ahoj. Našli se pravý. Hledal
2: se majitel. A majitel byl nalezen.
3: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
1: Nula.
3: Nula.
0: Je tam nula!
1: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
3: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
3: Nemáš zač? Podám
1: jednou na nákup a bude
4: útrat. Je,
3: nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme výběr.
6: Dvojnásobíme investice.
7: Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.
3: Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Muzika, la muzika. Na řadě další objednávky, další vzkazy. Máme tady muziku a taky pusinku pro Zuzanku. Pokud se napletu, posílá to Erio. Takže Eria, zdravíme. No a Erio napsal krásný vzkaz. Prosím tě, pro Zuzanku pusinku od Eria. A k tomu Kirk Franklin, Love Theory. Díky moc a garáž postavíme, Lukášku. Erio, dobrá zpráva, dobrá informace. Prosím tě, Kirk Franklin, výborný člověk, výborný zpěvák. Nemám tady od něho jedinou věc, jedinou skladbu. Tak musím poslat náhradní song speciálně pro Zuzanku s pusinkou od Eria. No a místo skladby Love Theory posílám skladbu Pax Live. Ashanti a taky Tupac. Úplně úžasná bomba. Díky za objednávku, zdravím Zuzanku a taky Eria a do éteru posílám další bomby. Hrajeme.

0: Freebox na Freeradiu.
1: Za 5-8, přátelé, Freebox se chýlí ke konci, poslední vzkazy, poslední objednávky jsou před námi, mám tady ještě jeden telefonát, kdo pak to bude, halo, halo?
2: Karel, přeji krásný večer všem.
1: I tobě, Karle, i tobě, co si pustíme, co jsi dneska vybral?
2: Takže bude to Gabry Ponte, Felicita.
1: Výborně, jdu připravit Gabry Ponteho, Felicita docela známý hit a známá skladba, tak Karle, komu posíláme tento kousek?
2: No všem, kteří mají naladěno, poslouchají skvělý pořad.
1: Slyšeli jste slovo boží. Je pravda, že je to slovo Karlovo, ale tady ve Freeboxu na závěr to zní jako slovo boží. Kájo, díky moc, krátce před osmou tě zdravím, posílám ti Gabry Ponteho se skarbou Felicita a jsem rád, že ladíš naše skvělé Free Radio. Měj se hezky a ať to utíká, ahoj.
2: Děkuju, hezký večer, ahoj.
1: Krásný večer Karlovi a krásný večer i všem posluchačům Free Radia. Na závěr Freeboxu tedy Felicita. Chystá se ještě novinka z Velké Británie Ain't No Game, Duke Dumont. A na závěr starší kousek Barča Streisandová, ano, Barbra Streisand od Daxos. Barbra Streisand. Od mikrofonu se loučí Lukáš Bartl. Za dnešní odpoledne moc krát děkuji. Přáníčka, vzkazy, pozdraví a výběr muziky, všechno naprostá paráda. Krásná střídá nádheru a já jsem hrozně rád, že jste dneska ladili Freebox. Zítra zase pokračujeme. Doufám, že budete mít dneska klidný večer, pokud možno příjemný večer. Nestresujte se, žijte v klidu, na pohodu, naplno a laďte Free Radio. Lukáš Bartl opět zítra po 15. hodině. Do té doby se mějte krásně. Čau. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.

0: byl nalezen.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude utržet.
1: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
5: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
0: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás.

0: zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radio.
1: Těšíme se na tebe. Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledá

0: první peněz nejnovějšími hity.
1: So you know, me no really like how the man dem a act right now. You understand? So me fi put the girls pan game right now.

0: majitel byl nalezen.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula.

0: přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty gratulace získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude utržet.
0: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: byl nalezen.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač? Podám
2: jednou na nákup a bude úplně je,
1: nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
0: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás, moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.